Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou

ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chapty penčo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měchem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Větrník se otáčí a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Já pro vás mám překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp a namluvili v roce 1966 Jiří Grossman v divadle hudby.
1: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: Kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure? Stal jsem se tedy psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak

přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil, mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do Bříž. Ovšem, záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folkloru. A vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě, zmiz pobudo z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku, obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem po uživ starého triku. Dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel. Takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. Bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdosi mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstáhl své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou. Poslechli mě.
Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal

utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila. Šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se dostalo kousek od Prahy.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

bezruč zárubek. Řeka Váh je malý Jan Seťank,

přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh.

0: Dnes je Krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli.
1: Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál.
0: Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány.
2: Tak co pak to máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, račte poznávat, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční.
0: Noční.
2: Tak napíšeme noční košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál.
0: Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je...
2: To bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je,
0: to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše.
2: Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím,
0: panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky, nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen bere se pan dědoch domů.
3: Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku.
2: Tohle leželo ve spod,
0: řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání.
2: Já, dnes jsou manželky laskavé,
0: ale býti manželkou je Krušno.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v loupce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal můj vítr.

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

huragan, jako huragan. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí letí.

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopyt pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

Cesta na sever. Říká se, všude dobře, doma nejlíp. Ale jsme už my Češi takové povahy, že toužíme občas vyjuknout za hranice. Podívat se, co soused dělá, zda nás nedohání v hospodářství, zda Turek nebrousí kinžál a Avar s Tatařínem ostruhy nezatíná. Leč ty doby neklidné jsou ty tam. Avar vymřel, Sasík usadil se, ba i s Bosňákem jsme skoro jedna ruka. Ale touha poznání ta přetrvala. V hlavičce to vrtá, vrtá. Vjeď si do ciziny, ať se můžeš pochlubit, že jsi Čech. Omýj se v moři, ochutnej koštére švýcarského síra, ať se dozvíš, zda žaludek poškádlí jako laktos. Nahni se nad propastí v Alpách, ať si vážíš polabí. Tvé kamarády ze svazu přátelství dávno již cizina hostila a ty, Honzo, stále za pecí, přestože známky platíš řádně a onehdy na schůzi i tajemník okresního výboru po tobě zálibně okem šlehl, když si ho v podnapilém stavu velebil. A touha zvítězila. Vjel jsem si na Balaton, podmanil si Jadran a lenošil jsem na Krymu. S bratrem Polákem brýle jsem měnil a v Rakousích jsem se slušně oděl. Když jsem se dokonce pomiloval s Květem Kuby, začalo mě cestování nudit. Příliš snadno jsme cizinu dobili, přátelé. Poezie se nám nějak vytrácí. Nebylo lepší sekerkou klestit si cestu ke hranici jako Ondy a vyjíždět cítit vlčáků v chrup? Zatoužil jsem opět po romantice. Na severní pól se podívám letos o dovolené, řekl jsem si. Mohl tam Amundsen, můžu tam taky. Opatřil jsem si u pohodného starší psí spřežení a po troškách skromáždil polární výzbroj, včetně vlajky odborů, kterou jsem hodlal vstyčit na pólu, abych imperialistu poškorpil a ukázal mu, komu sever patří. Koncem června, právě když mi začínala dovolená, jsem už byl dokonale uchystán na cestu. Přípravy mě sice stály mimo jiné levé ucho a dva prsty, ale psi mě poslouchali na slovo. Zbývalo čekat jen na sníh. Sledoval jsem napjatě předpovědi počasí, ale přízrak zimy nepřicházel. Dokonce jsem se zkoušel rouhat Bohu, abych přivolal sněhovou kalamitu. Ale Hospodin to nějak převrátil a přišla vedra, že mi dva polární psi pošli stezkem. Ukradl jsem sice sousedům ratlíka, abych vyplnil mezeru ve smečce, ale byla to náhrada spíše symbolická. Koncem listopadu napadl konečně přes noc jemný poprašek kýžené běloby. Bál jsem se, aby neroztál, a vyrazil jsem proto časně z rána. Kolem 11. zazněl můj výkřik jupí a celé spřežení se dalo do pohybu. Občané Holešovic vybíhali z domů a nadšeně zdravili mou expedici. Pak jsem projížděl mnoha českými městy a vesničkami a poznával rázovitý a pracovitý lid. Předseda MNV Velhotě mě uvítal s kyticí hlohu a sdělil mi, že v obci vymítili negramotnost. Mládež ve vesci se na mou počest zavázala, že vypěstuje dýni 6 metrů velkou a 16 tun těžkou. Nechápu sice jak, ale vím, že to dokážou. Jsou to pionýři. Pak jsem se zúčastnil ještě mnoha besed, manifestací a potlachů, až jsem dorazil na hranici. Závory byly otevřeny, celníci ve slavnostních uniformách salutovali a velebně broukali melodii Chceš píseň severu znát. Malebně působil i nápis na stěně celnice. Soudruhu, vás proclíme, neb vás ctíme a vše o vás víme. Klesl jsem dojat na rodnou hroudu. Tuto zem mám opustit kvůli točně, bytě na dobu zaslouženého odpočinku, zem Jana Žižky,
Prokopa Holého, plukovníka Emila Zátopka a dalších populárních soudruhů. Jak malicherná byla moje touha po romantice. Obrátil jsem spřežení a za dojatých pohledů celníků, kteří pochopili, vrhl jsem se zpět mezi své. Byl jsem z touhy po cizině dokonale vyléčen. Díky tobě, praotče Čechu, že jsi stekl horu řík. Díky.

0: si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty seš klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem.

0: hlasitě prohoří sluníčkem poledním. Z cukráren voní káva zůstane. Hlasitě prohoří sluníčkem poledním. Z cukráren voní káva zůstane.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Lásko má, mám tu víno zvoný chrén.
3: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
2: Měl ve ramenou víc než se zdá.
3: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
4: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
3: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
4: Zůstanu sám.
3: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Po deštích a teplejším počasí už se u nás rozjíždí houbařská sezona. V lesích se objevují první hřibovité houby. Dařit se začíná hlavně hřibu kováři. Lokálně se napříč Českem začíná objevovat také hřib důhový. Dalším oblíbeným nálezem je sýrovec žluto-oranžový, kterému se také přezdívá kuře z lesa. Používá se do omáček, směsí, ale výborný je z něj i obyčejný řízek. Počasí přeje i vodákům. Připravení jsou nejen majitelé kempů nebo půjčoven vodáckého vybavení, ale i záchranáři. Na vodě ale lidé často podceňují sílu proudu, míru alkoholu nebo vybavení. A to může být nebezpečné, proto i na vodě buďte velmi opatrní. Teď něco pro milovníky květin.
2: Zahradnice v těchto dnech v květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou zapsanou na seznamu UNESCO, vysazují letničky. S výsadbou už začaly a hotovo by mělo být do konce června. V ornamentálních záhonech znovu pokvete mezi 50 až 60 tisíci letniček. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Chystá se dražba autovraků, pokračuje Luboš Dvořák.
3: V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy se připravuje už druhá dražba autovraků, které radnice otáhla z ulic. Z první dražby před 3 lety utržilo město téměř 50 tisíc korun. Nyní je v nabídce 14 nepojízdných aut s vyvolávací cenou už od tisícovky. Dražba se uskuteční 9. června. Ta první trvala jen půl hodiny. Luboš Dvořák, Brandýs, Stará Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Čeští hokejisté včera podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř si odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále a zahraje si ho po 14 letech. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Nejenom holky, jak jsme se dověděli, že jdou v té předcházející písni, ale i kluci. Jinými slovy chceme naznačit, že přišla holka, přišel kluk, to znamená Vláďa s Kačkou vám přeji.
1: Kluk, jo.
0: Vám přeji, takový starší kmen. Vám přeji krásné dobré ráno, které se vztahuje k 26. květnu.
1: Tak dobré ráno vám všem, co posloucháte, ať už jste kluci, holci, holky, kluci.
0: To máš za to.
1: A nebo jestli jste už prostě trošku odrostlejší kluci a holky, tak pěkné úterní ráno, je 26. května. Dneska svůj svátek slaví Filip, což je teda jako hojně rozšířené jméno v České republice.
0: Já se ani nedivím, protože je to jméno veskrze moc hezké a byla doba, kdy samozřejmě celá řada rodičů toto jméno dávala svým narozeným potomkům.
1: A nebo pejskům.
0: Taky? Neznám ani, jo, ty znáš pejska?
1: Já znám spoustu pejsků, kteří se jmenují Filip.
0: Tak dobře, takže zavoláš a přijde 10 psů a 5 dětí, jo?
1: No, asi tak. Tak ano. Ale i pejsi můžou dneska slavit, tak jestli máte doma nějakého pejska Filipa, tak na ní taky nezapomeňte.
0: Tak a nezapomeňte na to, že v této hodině budeme někoho z vás probouzet, to bude ale až v druhé půlce, také si přiblížíme počasí. No a je také potřeba zmínit ten hokej, jaký včera bylo, no je to jako na houpačce Kačko, jako 1-4
1: nahoru, program. Nahoru, dolů, ale aspoň je to zábavné, co kdybychom pořád vyhrávali, tak pořád už jsme tak vykřičení, rozumíš? Jakože, že už bychom potom jako ty další zápasy vůbec nedávali.
0: Tak, každopádně dnes nás čeká velmi důležitý zápas s Kanadou, uvidíme, to bude ve večerních hodinách, takže držme našim hokejistům palce, no, abychom se dostali do pohody, tak je to muzika, kterou vám právě z Country Rádia nabízíme.
1: Tomáš Klus a pak. No. A za chvilku, taky počasí.
0: Ano, a pak ještě pohled na silnice.
1: Hezké ráno.

0: Sluníčko už těmi svými horkými prstíky rozpaluje prostě zem a rozpaluje chodníky aktuálně teď ve 6:45, už je 14 stupňů Celsia na celém území České republiky.
1: Ano, a dnes vystoupají ty teploty, k tomu si řekneme blíž za chviličku, ale já to říct musím až na nějakou 32, takže opět nám hrozí tropický den. Já předpokládám, že bohužel se zapotíte i na silnicích, máme tu hlášku zde jedničky u Jihlavy z Brna do Prahy v omezení na 115. kilometru narazilo auto do dopravního značení a kolo zase tvoří už na 116,5 kilometru, tak v tomto místě opravdu dobrý pozor.
0: Tak tolik tedy informace, které by se vám takhle po ránu mohly hodit, a teď už drž se zpátky, chlapče můj.
1: Ano, to je už Pavel Bobek a v této krásné písni, kterou posloucháte z vysílání Country Rádia.
0: Za chvilku počasí velmi podrobně.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Hezké úterní ráno. Minutu po hodině páté nám vyšlo sluníčko a zapadat nám bude ve 20 hodin a 54 minut.
2: No to jsou skvělé informace. Uvidíme, jak ty informace budou skvělé v rámci historického měření v Klementinu. Tak určitě nejchladněji, což znamená 2,2 stupně Celsia bylo v roce 1867. 31,6 stupňů Celsia pro změnu v roce 1868. To jsme teploty od té doby nepřekonali. Uvidíme, jak to dnes bude, jestli ty teploty trůfnem z tohoto roku.
1: No, tak to samozřejmě, na to si budeme muset počkat, ano. O tom si budeme povídat třeba zítra. Každopádně třeba nejvyšší teplota včera byla až skoro 32 stupňů Celsia a bylo to v Plzeňském kraji. Dneska v tuto chvíli nejvyšší teplota je kolem 21 stupňů v pražském Klementinu. Ano. Ale jinak, jak jsem říkala, ty teploty jsou zhruba kolem 14 stupňů Celsia.
2: No a vězte, že dnes bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 32 v tisíci metrech na horách kolem 23 stupňů Celsia.
1: Středa bude jasná až polojasná s teplotami, které se budou pohybovat na docela vysokých jako hranicích, bych řekla.
2: Hodnotách,
1: jo, to si řekl krásně, no. Vláďo.
2: Tak,
1: takže a já tě nemít jako Vláďo.
2: Ne, já nemít tebe.
1: No, jo. Tak prosím vás, zítra teploty 26 až 30 stupňů Celsia na jihu Moravy až 32.
2: No a podíváme se také na pranostiky, k dnešku tady není žádná konkrétní, ale co se týká těch všeobecných, tak třeba večerní rosy v máji hodně sena dají.
1: Ale prosím, ano. Tebe, mokrý máj, $100.
2: Hezké ráno přejeme.

0: Country rádiem na cestách.
1: Není to tak dlouho, co jsme si povídali o problému, který je na D1 u Jihlavy z Brna do Prahy v omezení na 115. kilometru. Tam narazilo auto do dopravního značení, tak v tomto místě si dávejte dobrý pozor. Stejně tak buďte obezřetní na D4 na 56. kilometru ve směru na Prahu. Došlo k dopravní nehodě. D1, 115. kilometr ve směru na Prahu, tam je také dopravní nehoda. Ve zúžení osobní auto zde narazilo do svodidel. No a jak to vypadá na našich kolejích? Máme tu nějaké výluky, které se týkají takových spojů jako Chlumec na Cidlinu, Hradec Králové. Tahle ta výluka končí zítra, to znamená 27. května, jako výluka na trase Opatovice nad Labem Hradec Králové. Tolik informace z dopravy, 6 hodin téměř 27 minut, my si dáme počasí a zprávy s Tomášem Adamcem a popůl po písni Inženýrská od kapely Rangers se vypravíme do kalendáře. Ano, řekneme si, kdo bude mít svátek. Tak šťastnou cestu řidičům a zůstaňte s námi.

0: Fajn rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Oprava zázemí pro pečovatelky v domě s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku skončí do konce května. Stejně jako oprava dílen pro denní stacionář mateří Douška. Bude to o několik měsíců dříve, než město předpokládalo. Trávu v centru brněnských Žabovřesk spásají ovce. Jsou v ohradě za kulturním domem Rubín na dohled od sídliště a těsně vedle rušné Královopolské ulice. Pokud se projekt osvědčí, plánují radní pro ovce najít další místa. Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zítce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Dále se v galerii objeví skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Vikrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na dnešní oslavence. No a dneska tady máme oslavence jménem Filip. Tak tohleto jméno má překvapivě řecký původ. Řekla bych, že by bylo spíš jako severněji tedy toto jméno.
2: Já bych taky řekl severněji položeno, ano.
1: Jo, tak bohužel není tedy
2: severněji
1: položeno.
2: Možná se nějaký
1: severan
2: přestěhoval do Řecka a řekli, ty máš takové krásné severské jméno, vezmeme si ho za své.
1: Určitě. Vzniklo ze dvou řeckých slov. Prvním je philos, což znamená milovat, a druhým je hypos. Philos a hypos dohromady, tak to znamená milovat koně. Jo? Protože hypos je kůň. Mm-hmm. Tak milovat koně nebo...
2: No tak je to podobné jako
1: koňská
2: hroh.
1: Láska
2: třeba. Hroh je zase hypo, že jo?
1: No, tak tohle to je hypos, jsou prostě koně. Dobře, nebudeme se do toho více zabředávat. V doslovém překladu Filip tedy znamená milovník koní. Jo, může to být taky ušlechtilý chlapec. Každopádně v Česku jich je kolem 38 tisíc.
2: Přejeme všechno nejlepší. V kalendáři máme další jméno, které má řecký původ. Tím jménem je Hermiona. Jméno je vytvořeno od řeckého boha poslíčka Herma a známého v řečtině mohyly a hromadu kamení by mohlo znamenat, takže... Takže i vám,
1: milé hromady kamení,
2: přejeme všechno nejlepší. Jsou tady krásně zdrobněliny k jménu Hermino, Hermiona. Je to Mia, Hermi, Miona, anebo Mina.
1: Znáš ty herbicidy spíš víc, než Hermiony.
2: Ze zahrádky.
1: Milé dámy, i tak vám přejeme všechno nejlepší. Podíváme se na den, který je dneska velmi významný, protože dneska probíhá kladení srnčet. A tohleto období se teda bohužel časově shoduje s prvními senosečemi. A proti moderním sekačkám prostě nemají srnčata instinkt utéct. Naopak se snaží před nebezpečím přikrčit. Oni vždycky v té vysoké trávě se tak jako přikrčí, takže už je nikdo vůbec nevidí. A z tohoto důvodu probíhají organizované vyhledávání srnčat před sečením za pomoci dronu s termovizí či loveckých psů.
2: Ano, tak pokud potřebujete nahlásit louku před sekáním nebo se nechat zapojit do vyhledávání užitečné informace,

0: jejich písni Let's Go to Vegas nás Faith Hill pozvala až do vzdáleného Las Vegas. My vás pro změnu v 6 hodin a 42 minut pozveme za počasím a také za dopravou. Jak to teď aktuálně vypadá na silnicích, to už má naše zpravodajka Kačka.
1: Já jsem vaše zpravodajka, kdybyste to nevěděli.
0: Ano.
1: Tak na D1 před Brnem je to za Vyškovem na exitu 216 Rousínov, tak tam už začnete stát, pakliže tedy míříte dále, tak vězte, že tam si počkáte 30 minut, je to Krohlence, což je prostě takhle po ránu, brzy ráno. No, docela pěkná kolona.
0: Ano, tak když se tady díváme na mapu České republiky s aktuálními teplotami a s tím sluníčkem, tak na celém území je jasno, slunce tady na nás vykukuje ve všech případech stran měření teplot a ty jsou v rozmezí od 12 do nějakých 15 stupňů Celsia. Takhle po ránu to svědčí tomu, že přes den bude opravdu teda tropno.
1: Tropno. Bude, někomu bude trapno, někomu bude tropno, až 32 stupňů Celsia přes den.
0: Tak ty nás čekají hobou z poslední Jumbo Jet.
1: Ano, tak vyrážíme, ať to všechno pěkně stihneme. Tady jsou Hobous v 6.43.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 26. května má svůj svátek Filip a my jednoho Filipa teď budeme probouzet, budeme se o to snažit, co nám prsty budou stačit.
2: Ano, přesně tak. Je tady krásný vzkaz. Je to synek, předpokládáme, Miloše, který je naším posluchačem, jak tady píše, a také se uvidíme na Country Fontáně, ale k tomu se samozřejmě v průběhu dneška ještě dostaneme k tomuto tématu. Teď probouzíme Filipa. Tak uvidíme, jestli budeme mít štěstí, nebo respektive jestli Filip bude mít štěstí a zvedne to, protože tohle krásné přání by si opravdu zasloužilo příjemce, jak se říká, in natura.
1: In natura, že bychom mohli taky třeba za ním zajet. Co? Probudit ho jako za dveřmi.
2: Po vysílání možná, protože teď na to nemáme časový prostor, ani nevíme, kde bydlí.
1: A tak někdo by to za nás mohl tady vzít a my bychom vyrazili na cestu.
3: Všechny obvody obsazeny.
1: A tak vypadá to, že Filip možná už oslavuje.
2: Tak, jdeme na to přání, pojďme.
1: Prosím o probuzení našeho syna Filipa, který má dneska svátek a nemůžeme mu osobně popřát, tak samozřejmě do dalšího života mu přejeme všechno nejlepší. Končí jako manažer a nastupuje do nové firmy a má plné ruce práce.
2: Tak, to možná je důvod k tomu, proč nám nebral telefon. Přejeme hodně zdraví a štěstí do další etapy života. Táta, máma a brácha Dan s přítelkyní Anetou.
1: Děkuji, váš stálý posluchač Miloš.
2: Ano, a vybrali písničku Špatný flek od Nových strun, takže na tomto přání se bude podílet i náš drahý kolega, samozřejmě Kuba Jiroušek.
1: Ano, tak věříme, že ten novej flek nebude špatný, ale že bude prostě výborný.
2: Držíme palce a přejeme dodatečně ještě jednou všechno nejlepší Filipovi k dnešnímu svátku.
1: Hezké ráno.

0: Tak jsme se dostali k časomíře, která říká, že je 6 hodin 52 minuty. Posloucháte Country Radio. Před chvíličkou tu byl Žalman a spol. Rána v trávě. Je docela možné, že i vy jste se vydali někam posnídat do přírody, nebo alespoň když jste ve městě do parku, protože ty teploty, které jsou na mnoha místech kolem 15 stupňů, k tomuto aktu doslova a do písmene vybízejí.
1: Ano, tak jestli už jste roztáhli závěsy nebo žaluzie, říkáte si, no to je teda parádní modrá obloha, to o nás čeká ale opravdu krásný den, tak my to můžeme přislíbit.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Ať jste kde jste v Česku, tak vězte, že ty teploty se budou dneska blížit opravdu k té třicítce. Na mnohých místech už jsou otevřená koupaliště dokonce, si
0: Já
1: představ.
0: Jsem to včera zaznamenal taktéž, samozřejmě na mnoha místech ještě ne, protože se připravují na to, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Ale
1: to už měli mít dávno připraveno, vůbec nepočítali s tím, že bude takhle krásné počasí, v podstatě takhle brzy, ještě před koncem května, ale na mnoha místech už otevřená koupaliště jsou, tak toho můžete dneska třeba využít a trošku se osvěžit, protože ta voda samozřejmě bude ještě trošku frešná.
0: Nevadí, ono nám to dožene, ta teplota, která má dosahovat až 32 stupňů. Teď si dáme muziku. Ivan Mládek a jeho Banjo Band, čeká nás Trambajácká.
1: No a čekají nás i spojené trmské osady. Praha je na západ cesta dlouhá.
0: Tak se dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa. Jdem si užít tuhle muziku.
1: Pěkné úterý.

0: 6 hodin 58 minut, tak pěkné úterní ráno. Máme 26. května, svůj svátek slaví Filip a vy posloucháte Country Radio, kde teď nás čekají zprávy a také počasí a hned po celé nějaká muzika.
1: Ano, tak zakokrhá na vás kohout doslova do písmene díky Nedvědům, kteří si pro vás připravili stejnou jmenou píseň.
0: Tak hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38% více. Někdy jde o práci mimo pracovně právní vztah, jindy o cizince bez platného povolení k pobytu. V loňském roce provedl Státní úřad inspekce práce skoro 6 000 kontrol, během kterých odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálních pracovníků. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta ShumavaCard. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Karta by měla podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území. Podobná karta výhod už vzniká i pro obyvatele regionu. Výdejní boxy jsou užitečné, ale bohužel také nevzhledné.
2: Kam s nimi řeší Vsetín? Výdejní boxy ve městě lidé hojně využívají, zároveň ale části obyvatel vadí jejich vzhled nebo umístění. Do městské ankety se zapojilo 471 respondentů, z nich 95% uvedlo, že boxy aktivně používá. Město chce jednat s jejich provozovateli. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: O úklidu přírody blíže Luboš Dvořák.
3: Automobilka Škoda Auto se do celonárodní iniciativy Ukliďme Česko zapojuje už přes 10 let a vyzývá zaměstnance a jejich blízké dobrovolné pomoci při sběru odpadu v přírodě. Letos se vydali do lokalit na Mladoboleslavsku a hor poblíž závodu v Vasinách a ve Vrchlabí. S místními ochranáři shromáždili až 7 tun odpadu. Luboš Dvořák, severovýchodní Čechy.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal Hradec Králové 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 98% akcií Králové hradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcií. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Nádherná písnička, ano. Písnička Kohout, Honza a František Nedvědi nám dospívali a dohráli v 7 hodin a v 6 minut. No a my vstupujeme do další hodiny společně s Kačkou a s Vláďou.
1: Tak krásnou máme taky samozřejmě před sebou, respektive za sebou, protože o víkendu jsme zvolili novou královnu krásy, Miss Czech Republic. Ano. A překvapivě je ta dívka pěkná.
0: No, já jsem viděl ty nominantky a tak samozřejmě jedno děvče je hezčí než druhé, ono je potom samozřejmě těžko z čeho vybírat nebo z koho vybírat, tady je to úplně přesný.
1: Já bych v podstatě dal, se to dá rozpočítat, jo,
0: protože já bych dal to prvenství všem.
1: Prostě. Všechny ty dívky jsou pěkné, ale Vláďo, ano. Vybavíš si teď, jestli byla blondýna anebo bruneta?
0: Blondýna to byla.
1: No, byla to bruneta.
0: Blondýna, ale přebarvená na brunetu, jsem myslela takhle na poslední chvíli.
1: No, takže prostě gratulujeme, to určitě velký úspěch. Snad se otevřou nějaké dveře, které byly dosud zavřené. I možná pro vás pro dnešní den, pro ten 26. květnový.
0: Ano, a v této hodině samozřejmě epidemie, píseň, až se mě zeptáš. Pokud i vy byste se nás chtěli na něco zeptat, tak telefon 210 323 333.
1: Já se trošku bojím, teďka si vyzval naše posluchače. Schválně, jestli se na něco zeptají. Na něco zajímavého.
0: My vám to potom řekneme. Každopádně budou tu i data v datech.
1: Hezké ráno.

0: Marty Stewart, Attempted ve vysílání Country Rádia. Tak když se podíváte z okna, zkuste to. Zkuste tam prostě teďka hodit to oko, jak to tam vypadá. Je to fajn nebo není to fajn? No, jestli to není fajn, tak nám dejte vědět, podle mě nejste v České republice. A jestli je to fajn, tak vám řekneme, jaké jsou teploty venku.
1: Ano, tak teploty venku jsou kolem 15 stupňů, minimální jsou 12, 13, takže krásné počasí, které určitě bude kulminovat až do těch tropických teplot, které budou 2,30.
0: No, ano. To bude v odpoledních hodinách. No a co se týče dopravy, tak máme tady nějaký zádrhel.
1: Máme tady zádrhel na D4 z Písku do Prahy, za sjezdem na Mirovice na 56,5 kilometru. Došlo ke srážce kamionu s osobním vozem. Průjezdný je levý jízdní pruh. Zatím, a to je potěšující informace, se tady netvoří kolony.
0: Tak aspoň nějaká dobrá pozitivní zpráva na úvod. V 7 hodin a 14 minut.
1: Ano, a když je řeč o těch autech, tak si dáme jedno řidiče autobusu. Je tady kapela Tap Tap.
0: Tak hezké ráno, pěkné úterý na Filipa.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: datech a nep významné události dnešního dne.
1: Máme 26. května roku 2026, to znamená, že právě dnes je tomu 103 let, co se ve Francii jel poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans. Vlado, zvládnul by si třeba hodinu?
2: Já bych nedal ani 5 minut, protože bych jel příliš rychle a skončil bych v nejbližší zatáčce.
1: Já myslím, že by si skončil hned v cíli, jako právě,
2: jo, takhle,
1: si
2: že
1: to
2: jsem,
1: zvládnul
2: ano,
1: tak rychle.
2: Já si pamatuju, když si dávno jsem viděl tento film normálně v širokopásmovém kině v Prostějově a tam byl tento závod 24 Le Mans a dodnes na to vzpomínám. Úžasně natočený biják a hlavně úžasný závod.
1: Dobře, tak se mrkneme, kdo pak dneska slaví narozeniny.
2: V roce 1900 se narodil Vítězslav Nezval, český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu. Navíc také vůči osobnost českého surrealismu a národní umělec už samozřejmě není mezi námi.
1: Rok 1939, tehdy se narodil Karel Raška, českoamerický lékař, biochemik, molekulární virolog a také genetik. V letech 95, 98, 2000 a 2004 byl zařazen mezi nejlepší lékaře Spojených států a to byl Čech.
2: Ano. Máme tu rok 1967, kdy se narodil filmový a televizní herec Martin Zounar. Určitě ho znáte třeba z takového seriálu jako Chlapci a chlapy, Krejzovi nebo Ordinace v růžové zahradě.
1: Rok 1973, tehdy se narodila Magdalena Kožená, operní pěvkyně.
2: V roce 1991 se narodil Martin Donutil. Pokud vám toto jméno něco připomíná, vy jste, že jde o českého herce, mladšího syna herce Miroslava Donutila.
1: Podíváme se i do světa, do roku 1926, tehdy se narodil Miles Davis, dneska by slavil sté narozeniny. Šlo o amerického jazzového trumpetistu, skladatele a kapelníka.
2: No a velmi excelentního. V roce 1876 zemřel František Palacký, spisovatel, historik a také politik.
1: No a ve světě v roce 2018 opustil Sydney Pollack, americký filmový režisér a také herec a producent. Proslulý byl filmy Tucí nebo Vzpomínky na Afriku, které režíroval.
2: To byla dnešní data v datech. Končí nám v 7 hodin a 20 minut. Hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl osmou, respektive přesněji v 7:27 vyrážíme za dopravu. Nehody, uzavírky a také nějaké ty vlakové spoje, které jsou v absenci, tak to pojďme vzít pěkně po pořádku. Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, Opatovice nad Labem, Hradec Králové, to jsou krátkodobější výluky, které nám naštěstí končí zítřkem, tedy středou 27. května. Jak to vypadá na silnicích? Nehodu nám hlásili z D0, je to na 24. kilometru ve směru na D1. Další dopravní nehoda je ve Zruči nad Sázavou v ulici Kutnohorská a havarovalo se také v Bílině, což je na silnici 316 v okrese Teplice. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a popůl už se podíváme na téma včerejšího ranního otazníku. Ať se vám dobře poslouchá a řidičům šťastnou cestu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Barokní asociace i ministerstvo financí nově očekávají letošní inflaci 2,5%. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě, kvůli které mají navíc příští rok spotřebitelské ceny růst ještě razantněji. Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla. Podle developerů dokonce skoro o třetinu. Nejmenší zájem je kvůli vysoké ceně o velké byty. Developeři proto v nových projektech nabízejí především garzonky a dvougarzonky. Sněhové pole známe jako mapa republiky, která se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, brzy roztaje. Letos je v lokalitě nejméně sněhu za dobu měření. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak včera jsme tady probírali toasty ze všech stran, na sladko, na slano, plněné, neplněné, zdobené navrch, s kečupem, bez kečupu, se sýrem, se šunkou, s čímkoliv, protože včera jsme se vás ptali, když toasty, tak s čím?
2: No a přišly nádherné odpovědi, jedny z těch opravdu mnoha, které včera nebyly v našem vysílání, jsou právě v tuto chvíli aktuální. Danuše napsala a ta to napsala krásně diplomaticky. Ahojky, no přece s tím.

0: osmažíte ideálně někde na máslíčku, máslíčku pěkně s olejem trošku, no a potom to pocukrujete a dáte tam skořici, navrch si nakrájíte na tenko jablíčko, no tak to je velká paráda.
1: No, svého času jsme si tuhletu variantu, jak o ní hovoříš, také dělávávali k snídani. A je to opravdu moc a moc dobré, takže tady vždycky nemusí samozřejmě ten toastový chléb korespondovat s tím masem a s těmi ingrediencemi, které s tím masem souvisí. Ale Eva třeba napsala, když tam nejsou rajčata, tak je mi to jedno. No je to pravda, protože ty rajská jablíčka znám ve svém okolí celou řadu lidí, známých kamarádů a v rodině, tak ty rajčata mnozí nemusí.
0: Já teda musím říct, že jsem je taky velmi často jako neměla ráda, ani třeba na pice jsem je neměla ráda, ale to z jednoho prostého důvodu, že vždycky jsem do toho kousla, takže vždycky jsem ho měla na tričku, vždycky prostě, tak proto, ne, že by mi to nechutnalo.
1: Jasně, tak to byly některé z těch mnoha příspěvků na včerejší téma ranního otazníku, když tousty, tak s čím, no a my už jdeme na muziku. Co by si dal takový kovář při své náročné fyzické práci? To je mě zajímalo, jaký toast.
0: Já myslím, že by si dal všechny toasty, o kterých jsme tady hovořili, a další inspiraci by čerpal na Facebooku Country Rádia, stejně třeba jako vy.
1: Teď už Petr Spálený, čas 7 hodin 38 minut.
0: Dobré ráno, pěkné úterý.

0: Made in Texas, tak to bylo hudební téma pro Williho Nelsona. Teď nemáme hudební téma, ale podíváme se na silnice a také si trošku naťukneme informace, které se týkají počasí, alespoň teď po ránu.
1: Tak ťukat na počasí budeme za malý okamžik, tak než nám otevře, tak si řekneme, jak to vypadá na silnicích D1. Pakliže míříte z Brna do Prahy, tak na 117. kilometru zastavíte, protože tam začíná kolona, táhne se až do 115. kilometru, kde uklízejí následky dopravní nehody.
0: Ano, počasí, alespoň teď po ránu v rozmezí od nějakých 12, 13 do 15, potažmo na mnoha místech už se ty teploty vyšplhaly až na 16 stupňů Celsia. Když se díváme tady na mapu, tak všude máme krásně rozsvícené sluníčko, takže jasné počasí by mělo trvat i během dnešního dne.
1: Já myslím, že ten ovladač nikdo nezmáčkne, jo, aby ho zase vypnul. Jako prostě sluníčko zůstane zapnuté až do nějaké, kolik, skoro do 9 do
0: tak
1: večera.
0: Nějak. Ano, krásně se nám to prodlužuje. Marien, cesta za tebou nás čeká právě v tuto chvíli, no a pak už budete hádat, o kom si budeme povídat.
1: Budeme tady mít jednu tajemnou osobnost, tak nastražte uši.
2: Za

0: poznáte, kdo jsem?
1: No tak dneska tady máme jednoho člověka, kterým bude Vláďa.
2: Jo,
1: trošku naladí ten hlas.
2: No já se malinko vymykám z toho, co se tady o něm dovídám, ale v každém případě se budu snažit, abych docílil toho, že to uhádne někdo z našich posluchačů.
1: Tak dobře, myslím, že budeš trošku málo mluvný, ale to nevadí. Já myslím, že ty zásadní informace povíš. Tak jdeme na 5 otázek a 5 odpovědí.
2: Tak držíme palce a až budete vědět, tak nám zavolejte.
1: Když vás lidé poprvé uvidí, co je na vás obvykle zaujme dřív, než promluvíte?
2: Tak já si troufám tvrdit, že moje výška.
1: Jo. Kolik měříte?
2: 202 cm. Moje výška byla mým největším triumfem.
1: Triumfem v čem?
2: No, dávalo mi to obrovskou výhodu. Byl jsem totiž velmi silný v hlavičkách. Dokázal jsem udržet obránce na zádech. Byl jsem nebezpečný při centrech do vápna a působil dominantně v soubojích.
1: Tak úplně se v tom nevyznám, ale no, předpokládám, že jste sportovec, fotbalista.
2: No, sice se nevyznáte, ale je to tak, přesně tak.
1: Děkuji za kompliment. A za jaký klub hrajete?
2: Už nějakou dobu nehraju, kariéru jsem ukončil už v roce 2011.
1: No, tak to tak. Jsem zvědavá teda, jestli tohle někdo uhádne.
2: Já si myslím, že ano, protože telefon nám zvonil do studia už při druhé
3: otázce. Dobré ráno, Andrej Radio.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Pepa Pohroma. Tak. Vláďo, jsi kolér.
2: Ano, jsem kolér.
1: No, Vláďa není kolér. No. chybí mu tak 50 cm do Honzy kolera, ale je to správná odpověď.
2: Ano, přesně. Takže gratulujeme.
3: Největší kopačky v České republice.
2: Ano, přesně tak. Přesně tak. Takže gratulujeme. Dnešní Country Rádia je Pohromo pro vás určený, ano?
1: A nebyla to žádná pohroma, byla to skvělá výhra. Tak gratulujeme, hezký ráno.
3: Díky, vám taky, ať se daří, krásný den.
2: Krásný den, my už si dáme muziku Pacifik a Stovky vlaků.
4: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: Pozdní sběr, krásná písnička, krátce před hodinou osmou, ještě než to bude kukačka, tak si dáme Martina Javůrka a jeho píseň Orion, no a v té další hodině další hudbu.
1: No, dáme si Pavla Bobka, já jsem chtěla udělat kukačku. Kuku, kuku, kluku.
0: Hezký poslech.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
3: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
2: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
3: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
2: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Po deštích a teplejším počasí už se u nás rozjíždí houbařská sezona. V lesích se objevují první hřibovité houby. Dařit se začíná hlavně hřibu kováři. Lokálně se napříč Českem začíná objevovat také hřib důhový. Dalším oblíbeným nálezem je sýrovec žluto-oranžový, kterému se také přezdívá kuře z lesa. Používá se do omáček, směsí, ale výborný je z něj i obyčejný řízek. Počasí přeje i vodákům. Připravení jsou nejen majitelé kempů nebo půjčoven vodáckého vybavení, ale i záchranáři. Na vodě ale lidé často podceňují sílu proudu, míru alkoholu nebo vybavení. A to může být nebezpečné, proto i na vodě buďte velmi opatrní. Teď něco pro milovníky květin.
2: Zahradnice v těchto dnech v květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou zapsanou na seznamu UNESCO, vysazují letničky. S výsadbou už začaly a hotovo by mělo být do konce června. V ornamentálních záhonech znovu pokvete mezi 50 až 60 tisíci letniček. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Chystá se dražba autovraků, pokračuje Luboš Dvořák.
3: V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy se připravuje už druhá dražba autovraků, které radnice otáhla z ulic. Z první dražby před 3 lety utržilo město téměř 50 tisíc korun. Nyní je v nabídce 14 nepojízdných aut s vyvolávací cenou už od tisícovky. Dražba se uskuteční 9. června. Ta první trvala jen půl hodiny. Luboš Dvořák, Brandýs, Stará Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Čeští hokejisté včera podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř si odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále a zahraje si ho po 14 letech. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Co by řekl Houston? To bylo téma pro Pavla Bobka, co vám řekneme my, Kačka a Vláďa, pro tuto hodinu. Bude toho víc než dost, ale samozřejmě primární roli hraje muzika v našem vysílání. Kromě muziky nás čeká spoustu věcí.
1: No, co nás čeká? V této hodině nás čeká třeba pořad Pod lupou, kde si budeme povídat o jednom skoro oslavenci, jo, ale není to oslavenec, mohl by slavit, i když nebude. Jo.
0: To je velmi tajemné.
1: No, protože už není mezi námi.
0: Jasně, ano.
1: Každopádně šlo o jednoho velmi významného nečeského člověka.
0: Dobře, tak. Co však můžeme prozradit, že v druhé polovině této hodiny někdo z vás bude zpívat, pakliže bude mít chuť, čas a náladu.
1: Ano, a pokud s námi ještě nespíval, tak o to lépe, že? Aby si to mohl vyzkoušet, ano, zatím ano, může ano. Trénovat a zhruba v 8 hodin a 50 minut naši krásnou pěveckou soutěž spustíme.
0: No a vše nejlepší přejeme i Filipům, kteří dnes oslavují.
1: I o nich si budeme v tuto hodinu povídat.

0: 8 hodin 14 minut, hezké ráno a klidné ráno přejeme hlavně řidičům, kteří jsou teď aktuálně na cestě do Brna. Zdržíte se a ne málo. D1 na příjezdu do Brna od 226. kilometru, tam je zrovna odbočka na Vyškov západ, tak krohlence se takzvaně úplně jako musím to říct, potáhnete 50 minut, protože tam to skutečně jako téměř stojí a kamiony postojí ještě o trochu déle.
1: No, nezáviděníhodná situace, o něco pozitivnější je to s počasím, sluníčko v rámci celé České republiky, 14 stupňů maximum, 15 tady vidíme a nejnižší teplota by měla být někde na jihu Moravy, paradoxně kolem 8. Ono se nám to během nekrásně srovná na 32, takže už teď být vám a tak přemýšlím o tom, jaké oblečení si vzít, abyste se neupekli a neuvařili během dnešního dne.
0: No, myslím, že odpoledne můžete strávit někde po venku, třeba v lese, anebo můžete vyrazit někam k vodě, vyplavat pejsky, anebo i sami
1: ano.
0: Sebe.
1: A můžete jít ve dvou a můžete si zaspívat písničku Pojď se mnou, lásko má, spolu s Valdemarem Matuškou.
0: Který vám začne zpívat na Country Rádiu právě teď.

0: pod lupou.
1: Říkali jsme si, že dneska si budeme povídat o člověku, který je cizincem, ano, ale myslím si, že je docela známý po celém světě.
2: No,
1: zejména tedy jeho filmy. Šlo totiž o Sydneyho Irvina Polaka, amerického filmového režiséra, producenta, pedagoga a také herce, který je známý jako režisér celovečerních filmů, které sklízely úspěch mezi diváky i kritiky. O jaké filmy konkrétně šlo, dozvíte se v zápětí.
2: No ale nejprve se pojďme vrátit do studentských let. Polak chtěl původně studovat lékařskou fakultu, ale rodina si to z finančních důvodů nemohla dovolit. Místo toho odešel brzy po dokončení střední školy, a to v 17 letech do New Yorku, kde studoval herectví a mezi semestry si přivydělával přepravou dřeva.
1: Dva roky vojenské služby do roku 1958 strávil jako řidič nákladního vozu v Colorádu. Následně se vrátil do divadla do New Yorku, pak přesídlil do Los Angeles a tam se setkal s Bartem Lancasterem, který mladému herci doporučil, aby zkusil režírovat. A ono to vyšlo.
2: No a teď to přijde. Během své 40-leté kariéry Sydney Pollack získal řadu ocenění, včetně dvou Oscarů, 3 nominací na Zlatý globus a 6 nominací na cenu BAFTA. Je držitelem Oscara za nejlepší režii a nejlepší film za snímek Vzpomínky na Afriku. Byl nominován na Oscara za nejlepší režii za filmy Koně se také střílejí a Tuci.
1: Jeho filmy získaly celkem 48 nominací na Oscara a 11 Oscarů. Mezi jeho další známé snímky patří Takový jsme byli, 3 dny kondora, Elektrický jezdec, Firma, Sabrina a Tlumočnice.
2: A to není všechno, protože Polak řadu filmů také produkoval, například Rozum a cit a můj velmi oblíbený talentovaný Pan Ripley, Předčítač, Irish a spoustu jiných.
1: No tak tolik tedy připomínka Sydneyho Irvina Polaka, který nás opustil v roce 2008. V Los Angeles.
2: Tak je to velká škoda, ale zůstaly po něm nádherné filmy, jak jsem říkal, Talentovaný pan Ripley nebo Tuci, že jo, s Dustinem Hoffmanem, to je prostě poezie, to je nádhera.
1: Vzpomínky na Afriku, ano. To také vřele doporučujeme.
2: Tak, určitě. Next to you, next to me, další muzika ve vysílání Country Rádia.
1: Dobré ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kralupy nad Vltavou, Kladno, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a nebo také Strakonice Blatná, to jsou pohledy na koleje, na ty krátkodobější vlakové výluky. Co nám nabízí silnice, no tak bohužel dopravní nehody u zavírky, tak pojďme na některé z nich. Havarovalo se na Praze 3 v ulici Jilmová, další dopravní nehoda je v ulici Liberecká, což je v Litoměřicích, a v Kroměříži došlo k dopravní nehodě v ulici Chelčického. Tolik doprava ve stručnosti, za chviličku už si dáme pohled do kalendáře, ale ještě předtím jsou tu zprávy a počasí s Tomášem Adamcem. Šťastnou cestu a krásné ráno.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Oprava zázemí pro pečovatelky v domě s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku skončí do konce května. Stejně jako oprava dílen pro denní stacionář Mateří Douška. Bude to o několik měsíců dříve, než město předpokládalo. Trávu v centru brněnských Žabovřesk spásají ovce. Jsou v ohradě za kulturním domem Rubín na dohled od sídliště a těsně vedle rušné Královopolské ulice. Pokud se projekt osvědčí, plánují radní pro ovce najít další místa. Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zítce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Dále se v galerii objeví skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Vikrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 9:05 se podíváme za všemi kluky jménem Filip, což je jméno řeckého původu a vzniklo ze dvou řeckých slov. Prvním je Filipos, což znamená milovat, a tím druhým je hypos, tak to se překládá jako kůň. Tak my jsme říkali, že to může být milovník koní nebo kůň, který miluje třeba jiného koně, jo? Ale v doslovném překladu je jméno Filip znamená milovníka koní.
2: Tak a těch Filipů máme v České republice více než 38 tisíc. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Hermiona. Jedná se o křestní jméno také řeckého původu. Jméno je vytvořeno od řeckého boha poslička Herma a znamená v řečtině mohylu a také hromadu kamení. Tak všem Hermionám přejeme všechno nejlepší.
1: Říká se jim Mia, Hermi, Miona a nebo Mínka. Mrkneme se taky na Slovensko, kde slaví Dušan všechno nej.
2: Ano, a dávejte si dobrý pozor, samozřejmě zvláště pak na polích a kolem silnic, protože právě teď aktuálně probíhá kladení srnčat. Toto období se bohužel časově shoduje s prvními senosečmi. Proti moderním sekačkám nemají srnčata instinkt utéct, naopak se snaží před nebezpečím čím přikrčit. Z tohoto důvodu probíhá organizované vyhledávání srnčat před sečením za pomoci dronů s termovizí či loveckých psů. No a

0: doufejme, že to všechno dopadne dobře v rámci Srnčat. Teď už si dáme další muziku, čeká nás Karel Zich a jeho krásná píseň Máš chuť majoránky.
1: Asi bramboráky nějaký, co?
0: To bych si dal.

0: Pojďme se podívat na teploty, které aktuálně jsou po venku a jsou příjemné. 18 až 21 stupňů Celsia. Tak pokud dneska chcete vyjít někam třeba na procházku, pěkně se projít v hezkém počasí, tak teď je ten ideální čas. Jo, všeho nechte, prostě odložte pracovní činnosti na někdy, jo, a teď se běžte projít, protože ty teploty budou stále stoupat a už to úplně na procházku nebude.
1: Určitě, no tak na procházku ani na projížďku to teď moc není na mnoha našich silnicích. Ku příkladu D5 tady aktuálně hlásí z Prahy na Norimberg za sjezdem na Přimdu na 143. kilometru. Byly dlouhé kolony. Pozitivní je, že se velmi pomalu rozjíždí, hlavně pak kolona kamionu. Takže D5, 143. kilometr směr na Norimberg.
0: Tak tam se určitě nechoďte procházet, jo? Na procházku vyražte spíš někam do lesa nebo někam k vašim blízkým srdce.
1: Tak náš telefon 210 323 333. Možná tušíte, proč ho prezentujeme. Za chviličku to bude na vás, budete-li si chtít zaspívat, tedy respektive dospívat některou z těch našich hudebních ukázek.
0: No a pokud se vám to podaří, dovoláte se, ještě se s námi nikdy nespívali, tak my vám budeme strašně držet palce, aby se vám povedlo dospívat si písničku a samozřejmě vyhrát tričko.
1: Tak, teď už muzika na rozespívání. Michal Tučný a Sněžný muž.

0: Dospíváš to?
1: Tak jdeme na naši pěveckou soutěž, kdy naladíme své hlasivky. My s Vladou je taky musíme trošku naladit, protože případně jsme připraveni pomoci.
2: Jo?
1: Ale věříme, že to třeba nebude potřeba. Ale možná, že si jako kousek dospíváme potom, co? Že budeme tak jako rozjetí, že spolu s naším posluchačem,
2: společně
1: který už
2: Liborem.
1: Je na lince, takže si dospíváme písničku. Libore, hezké dopoledne.
3: Jo, děkuju, dobrý den.
2: Libore, pravidla jsou jasná, pokud nás pravidelně posloucháte, víte, že vždycky v rámci této soutěže pustíme ukázku kratičkou 5-7 vteřin a na vás bude, abyste tu píseň dospíval. Jste připraven?
3: No, jakž takž.
1: Držíme palce, jsme s váma, nebojte, jsme vaše opora, když tak vám pomůžeme, jo? Ale budeme rádi, když samozřejmě jako přidáte ruku
2: dílu. To primárně bude na vás. Tak, jdeme na to, Libore. Tvůj.
4: Až jim půlnoc spadla do klína,
3: teskně hučí do noci, komu vášeň v srdci hára, tomu není pomoci.
2: No a my vám pomáhat nemusíme.
1: No to je krásně, já jsem se chtěla přidat a nechtěla jsem vám to kazit, ale prostě tohle známe všichni, tohle je fantastická písně a vy jste tam i jako přidal, jo?
2: Počkej, ale mně se na vás strašně líbilo, že to zpívala Jitka Vrbová samozřejmě v té vyšší tónině a vy jste nemusel ani transponovat do nižších poloh a vy jste to tam vystřihli. Já jsem se bál těch výšek, ale vy jste to dal teda, vy jste zpěvák, zpíváte?
3: No, občas.
2: Jo.
1: Jo, ale je to znát, máte natrénováno a je to teda znát a bylo to parádní. Tak moc děkujeme. My si teďka dospíváme tady s Vláďou sami, ale už s vypnutými mikrofony a vy si můžete taky pokračovat. Jitka Vrbová, Niagara, gratulujeme.
2: Speciálně pro vás.
3: No, děkuju.
2: No, nemáte za co. Tak to už posluchači, to je paráda. Mějte se krásně, ať se daří.
1: Krásný
3: jo,
1: den.
3: Děkuju.
2: Naschledanou. No, prostě paráda.
1: Takhle jednoduchý je u nás vyhrát tričko Country Rádia, tak zase zítra.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Babiraněk ve vysílání Country Rádia. Krásná písnička. Dívce v Mercedesu, taková romantická. My si dáme něco odlehčenějšího, veselejšího, protože nás čekají mravenci v Kredenci a to bude poslední interpretační záležitost před hodinou devátou.
1: No ale to je hodně veselá písnička. Ano. Mravenci v Kredenci, myslím si, že pokud už jste dorazili na své chaty, už jste je trošku odzimovali, že jste tam možná nějaké ty mravence v Kredenci našli.
0: To jsme nedodali teda dobrou náladu pro tuto chvíli.
1: A ty cestičky vždycky, víte, jak oni vytvářejí. No tak přejeme, ať se jich brzy zbavíte a tím najdete jiné útočiště než u vás v Kredenci.
0: No a v příští hodině, to už bude po hodině deváté, nás čekají třeba Texmeni.
1: A nebo Gene Shepherd. Mravenci.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif v ušlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
4: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Bystry Rádio. Zprávy.
1: Začneme dobrou radou. Pokud se chystáte na dovolenou, měli byste zbystřit. Podvodníci totiž přišli na nový fígl, kterým se snaží okrádat své oběti. Útočníci oběť kontaktují soukromou zprávou na platformě WhatsApp, kde vyzývají k ověření rezervace ubytování, aby předešli jejímu zrušení. Předmětná zpráva přitom může působit důvěryhodně i na pozornější uživatele, protože zpravidla obsahuje skutečné údaje oběti. Jméno, číslo rezervace, datum rezervace i název ubytovacího zařízení. Tyto zprávy obvykle obsahují také odkaz, který oběť odvede na stránku, kde má uhradit poplatek za ověření rezervace. A právě to je past. Nový Jičín má první 50-metrový bazén ve střední Evropě, na který dohlíží takzvané andělské oko. Tak se jmenuje systém, který pomocí umělé inteligence pomáhá plavčíkům. Soustava kamer hlídá dění pod vodou a hlídá, jestli se někdo netopí. V případě podezření, že by se někdo z plavců mohl topit, spustí alarm. Tip na výlet má pro nás kolega Savana.
2: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. Jeho součástí je unikátní klenotnice Velké Moravy, která vznikla s výraznou podporou fondů EU. Nový objekt vznikl pod zemí. V přeshraničním projektu spolupracuje obec se dvěma slovenskými partnery. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
1: Mladé Boleslavy chystají jistě unikátní lékařskou akci.
3: Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice opět chystá unikátní preventivní akci Oční lékař jede k vám. Jde o jedinečnou iniciativu, kdy oční lékaři jedou za případnými pacienty do místa bydliště. Do pátku navštíví lékaři z mobilní ordinací 10 obcí a měst nejen na Mladoboleslavsku, ale i Jičínsku a Nymbursku. Detaily mají na webu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Sport.
1: Máme tu ještě jeden hokejový přestup. Už 10. letní posilu oznámila hokejová Olomouc. K Hanákům přichází 29-letý kanadský útočník Zach Snyshyn. Rodák z Otavy byl v roce 2015 draftován v prvním kole Bostonem. V NHL ale odehrál jen 16 zápasů za Bruins a Senators a nastupoval převážně ve farmářské AHL. Poslední 3 sezony strávil v Evropě, v Německu a na Slovensku. To byl hokej, to byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Pokud jste v našem vysílání slyšeli jodlování, tak to se vám nezdálo. Ano, krásně jste si měli možnost zajodlovat v té předcházející písničce. A pokud to ve vás ovokuje třeba krásné takové ty prudké svahy, plné takových těch modrých kraviček u našich jižních rakouských sousedů, tak tam se jodluje jako o život celou dobu.
1: Jo, a myslíš, že to jako zvládne se to naučit každý, nebo to musí být v tobě?
0: Já si myslím, jako ono je to docela těžká pozice toho zpívání. Ne každý to umí, ale jsou na to školy jodlovat, speciálně v Rakousku.
1: Skutečně. Ano. A třeba když někdo neumí zpívat, může se naučit jodlovat?
0: Může.
1: Jo, no tak no. Vidíš, takže mám šanci.
0: Jo. Do zítra se to budeš učit, budeš to trénovat a zítra ráno při prvním vstupu nám zajodluješ. Jseš pro?
1: No třeba můžeme jodlovat včera nadcházející vstupy všechny.
0: Dobře, no tak ale až zítra, jo?
1: Tak zítra.
0: Máme tu úterý a úderem 9. hodiny dopolední nám začíná úterý v tandemu, to znamená první dvojice patřila coveru, druhá originálu, teď už budeme pokračovat vždy s jedním interpretem a se dvěmi písničkami.
1: Čeká nás Honza Nedvěd, dáme si písničku Podvod a taky bude Mlha nad kanálem, také od Honzy Nedvěda. Mm-hmm. Tak užívejte krásné úterní dopoledne spolu s námi.
0: Jako nad kanálem, to znamená píseň věnovaná všem instalatérům třeba.
1: Jako to je úplně jiný kanál, bych řekla. Tenhle ten myslím, že není tak cítit.
0: Tak dobře, co kdy a kde a jak, to už bude téma dnešního ranního otazníku. Krásné dopoledne.
1: Hezký den.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Po dvou krásných tandemových písních tu máme jednu otázku doslova do písmene šitou jako na tělo. V rámci pravidelné rubriky čtyřikrát do týdne se vás ptáme, co, kdy, kde a jak a souvisí to s ranním otazníkem. Ani dnes neuděláme výjimku a máme tady pro vás připravenu jednu otázku, tak říkajíc, přímo na tělo.
2: Ano, dneska je hodně moderní věci, které se rozbíjí, opravit a nevyhazovat. Ano, tím vlastně i vlastně různí výrobci se dostávají do takových jakoby sevření a kleští, kdy jsou vlastně nuceni jako prodlužovat ty záruky a nebo vlastně jako umožňovat opravu daných výrobků. A dneska to může být třeba 10 i 15 let, co si koupíte nějaký výrobek a prostě bude nutné ho během této doby jako moci opravit.
1: Ano, zvláště pak pro mě na českém trhu je to tak, že co Čech, to v podstatě potenciální nebo reálný kutil a každý se do toho rád vrhne a veme si ty šroubováčky a takové ty kleštičky a teď si to opraví a pak přijde za manželku a řekne, podívej Máňo, jak jsem to opravil.
2: Je, ne, jak jsem to pěkně rozšťoural a teď nevím, jak zpátky s tím.
1: Nemohla bys mi s tím pomoct.
2: Tak i to se samozřejmě může stát, ale my se budeme dneska bavit o věcech, které se buď opravují, anebo už někomu neslouží a tak je pustí takzvaně dál do frcu a budou radost dělat někomu zase jinému. Ať už se bavíme třeba o nějakých second handech, nebo o antikvariátech, nebo o různých jiných podnicích, kde vlastně jsou ty věci takzvaně z druhé ruky.
1: No, ale jsou také věci, které byste si třeba ruku na srdce nikdy použité nekoupili. A my se vás právě na to téma dnes chceme zeptat, co byste si nikdy nepořídili nebo nekoupili použitého?
2: No tak určitě samozřejmě, co se týče, já nevím, nějakého oblečení, třeba spodního prádla. Tak to si myslím, že tam asi budeme zajedno, že takové věci možná se ani nenabízí, pocit, nebo v nějakých second handech.
1: Třeba mě napadlo mýdlo, že jo? Použité mýdlo, to bych si taky nikdy nekoupil třeba v té síťce takové.
2: Jo, tak to mě vůbec nenapadlo. Ne? Ale co třeba bych si já nekoupila použité, tak to je třeba matrace nebo boty.
1: Jo, ano.
2: Myslím si, že jako jsou prostě určité věci, které si jako nechcete koupit použité a raději investujete do té nové věci. Ale nevíme, jak jste na tom vy. Třeba vy máte úplně jiná měřítka, než máme my, tak nám o nich dejte
1: necháme
2: vědět.
1: Se.
2: Nestejte se.
1: Necháme se překvapit. Teď už Taňa Tucker dvakrát za sebou. Ve vysílání Country Rádia.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dopravu, krátce po půl desáté, no krátce, přesněji čtvrtou minutu po půl desáté. Začneme na silnicích a dopravními nehodami. Jedna z nich se stala v Brně v Bohunicích v ulici Jihlavské. Další dopravní nehoda, tak ta je hlášena z Plzně, je to Plzeň 1, tady je to ulice Studentská. No a co se týká kolejí, tak tady máme nějaké vlakové výluky. Ku příkladu Moravský Beroun Rýmařov Bruntál do 16. června, no a do 4. června ještě jedna výluka Dolní Poustevna Bad Schandau. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem. Country.

Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Vřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Nestrácejte naději.
0: Ale

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: A dostáváme se k tématu dnešního dne. My se vás dnes ptáme, co byste si nikdy nekoupili použitého. Těch možností je celá řada, už jsme tady zmínili. V mém případě třeba mýdlo v síťce, že?
2: Jo, já vůbec ani nevím, jestli se taková věc dá někde sehnat. No jako to, nějaké to bude podpultové zboží, Vladimíre.
1: Je to možný, já si pořád říkám, proč před drogerii jsou takové fronty, co jste dostali. A nějaká paní říká, mýdlo v síčce.
2: Mýdlo v síčce, ale nové a ty, tak to nechci.
1: To nám já si vzájemně použijte. No, nebo boty, nebo matraci, to jsou takové ty klasiky spodní prádlo, že jo, které bychom asi použité nikdy nikdo z nás nekoupil.
2: Proč ne? Jako někdo ano. Ty to tak jako jo. Říkáš jako defaultně, že

0: Ne, ale někdo si takové věci klidně kupuje. Vládě třeba použité boty jsem viděla normálně, že se standardně jako používají. I třeba na různých aukčních serverech se standardně třeba
1: tak dobře,
0: dětské
1: tak,
0: boty používají.
1: Ano, dětské boty, to řekla dobře.
0: I dospělácké jo. boty. No, třeba střevíčky mohl by si konečně pořídit, nové.
1: No. Ne, já bych si koupil daleko větší boty, abych se tam potom vešel s těma svýma původníma botama, víš, abych se nedotýkal toho použitého zboží těch botů, který bych si koupil použit.
0: Aha, že by si měl jenom jako ten vrchní. Dobře, i to je samozřejmě varianta, ale to je asi varianta jenom pro tebe. Jak jste na tom vy, milí posluchači, co vy byste si nikdy nekoupili použitého? Napsal nám Tomáš, já bych si nikdy nekoupil použité auto.
2: Ale.
1: To já s tímhle třeba problém nemám.
0: Jo, no to já teda no. taky ne, ale to zní jako hezky, to zní tak jako bohatě, movitě.
1: No tak samozřejmě máme celou řadu zkušeností s nějakýma ojetinama, všichni to vychvalují, jak je to báječný, pak si to koupíte a zjistíte, co všechno je na tom autě špatně, že jo? Tak já to
0: taky
1: chápu.
0: Taky se mi to stalo.
1: Tak jasně. Petr Jana napsal, krásné dopoledne, Kačko, a Vladimíre, odpověď na dnešní otázku je rychlá a pravdivá. Nikdy bych si nekoupil použitou ženu. Hezký den, Petr. No, ne, nebudem to rozvádět.
0: Nekoupil to. Ježiš, a dobře, nebudeme se nad tím hlouběji zamýšlet, jo, to bychom se dobrali k věcem, kterým možná ani nechceme. Dana napsala, krásné dopoledne vám všem. Přiznám se bez mučení, že nejsem milovnicí módy. Nosím, co se mi líbí a co mám ráda, ale v životě jsem nekoupila nic v sekáči a to mi bude 60 let. No ale Danuško, nekoupila jste, protože jste prostě neměla příležitost, neumíte tam hledat, protože je spousta lidí, já taky vůbec neumím nic najít. Vždycky někdo přijde a říká, hele, tohle, to jsem prostě, mám ze sekáče a já vždycky říkám, já tam nikdy nic nenajdu.
1: No, o tom sekáči tady přišla třeba zpráva od Ondry a to bych vyhodnotil dneska, jestli dovolíš. A Ondra píše, já mám rád svoji manželku a manželka miluje mě a protože jsme k sobě benevolentní, tak chodíme nakupovat mnohé věci třeba do sekáče. Ženě to udělá radost a já mám zase radost z toho, že žena je spořivá a neutrácí zbytečně moc finančních prostředků za nové věci. PS a mohu říct, že v tom sekáči jsem začal nakupovat i já, jsou tam věci, které se mi prostě líbí, dejme tomu za poloviční cenu než normálně.
0: Ale to je o tom, pak máš doma spoustu ale oblečení, protože je to levnější, tak ano. Máš pocit, že můžeš více nakupovat, rozumíš? Pak můžeš to oblečení hromadit. Zase potom sice vypadá, že chodíš pořád v novém. A teda, kde si koupila, Máňo, ty šaty?
1: No, přesně. A pak neprozradíte, že to je sekáč a všichni vám to závidí. Takže Ondro, ozvěte se nám, děkujeme, tenhle příspěvek byl moc hezký už z toho podtextu, jak si sami vzájemně vážíte, jak manželka vás, tak vy manželky.
0: Určitě, klidně můžete dál přispívat k tomuto tématu, co byste si nikdy nekoupili použitého a nemusí to souviset jenom s oblečením. K tématu se určitě zítra vrátíme po 7:30.
1: No a máme úterý v tandemu, takže nás čeká Johnny Cash dvakrát za sebou. Je krátce po 9:45.
0: Přejeme vám krásné dopoledne s Country Rádiem, s vámi je Vláďa Kačka.

0: Má vám řekám, tak to je písnička, která zazněla jako ta poslední před 10. hodinou a byla od kamarádů Táborových ohňů.
1: Ano, máváme i my pro dnešní den na další pokračování toho dnešního horkého dne vám máváme, abyste to všechno zvládli. No a zítra vám zaváváme na pozdrav zase s Kačkou a s Vláďou, a to úderem 6. hodiny raní.
0: No a máme v rukách takové ty papírky, aby jsme vás trošku ano. I ovívali, jo? Aby vám nebylo takové horko. Zvládněte ten dnešek, těšíme se na vás zítra v 6.
1: No a teď už se na vás těší kolega Milan Schmidt. Krásné dopoledne a hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38% více. Někdy jde o práci mimo pracovně právní vztah, jindy o cizince bez platného povolení k pobytu. V loňském roce provedl Státní úřad inspekce práce skoro 6 000 kontrol, během kterých odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálních pracovníků. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta ShumavaCard. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Karta by měla podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území. Podobná karta výhod už vzniká i pro obyvatele regionu. Výdejní boxy jsou užitečné, ale bohužel také nevzhledné.
2: Kam s nimi řeší Vsetín? Výdejní boxy ve městě lidé hojně využívají, zároveň ale části obyvatel vadí jejich vzhled nebo umístění. Do městské ankety se zapojilo 471 respondentů, z nich 95% uvedlo, že boxy aktivně používá. Město chce jednat s jejich provozovateli. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: O úklidu přírody blíže Luboš Dvořák.
3: Automobilka Škoda Auto se do celonárodní iniciativy Ukliďme Česko zapojuje už přes 10 let a vyzývá zaměstnance a jejich blízké dobrovolné pomoci při sběru odpadu v přírodě. Letos se vydali do lokalit na Mladoboleslavsku a hor poblíž závodu v Fasinách a ve Vrchlabí. S místními ochranáři shromáždili až 7 tun odpadu. Luboš Dvořák, severovýchodní Čechy.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal Hradec Králové 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 98% akcií Králové hradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcí. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Také dnes při pondělí, respektive při úterý v tandemu a také dnes tedy mezi 10. a 11. hodinou můžete soutěžit v Bleskovce s dlouholetou lazurou Estetik Profi a soutěžíme o přednabitou kartu na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic v hodnotě 3000 korun. Estetik Profi je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem, obohacený o přísady odpuzující vodu a prodlužující život nátěru, životnost až 20 let je ověřena akreditovanou laboratoří. Estetik Profi se nikdy neloupe, ani nepraská, snadno se po letech renovuje pouhým přetřením po odstranění nečistot a prachu z povrchu. Není potřeba žádné odstraňování starého nátěru nebo broušení. Estetik Profi díky unikátnímu složení dobře odolává i těžkým atmosférickým podmínkám a po celou dobu zvýrazňuje kresbu dřeva. Tolik tedy úvodem a teď už telefonní číslo 210 323 333. Pro toho z vás, kdo se dovolá jako první a zkusí odpovědět, je tady připravená moc hezká cena a sice přednabitá karta na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic v hodnotě 3000 korun. Tak a já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Markéta, pěkný den.
1: Dobrý den, Markéto, zdravím a mám pro vás otázku. Ptám se,
2: ano.
1: Co nejvíce poškozuje dřevo venku? Je to za A počasí, za B toulavá zvířata a za C vandalové?
2: Tak, bude to být všechno, ale bude to to počasí.
1: Bude to to počasí, jasně, je to tak. Já vám tleskám a dnešní výhra patří vám, takže velká gratulace. Blesková otázka, blesková odpověď a bleskově získáváte 3000, takže vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
2: Děkuji moc.
1: Není vůbec zač, přátelé, a soutěžit s dlouholetou lazurou Estetik Profi budeme v Bleskovce zase zítra.
0: Estetik Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Estetikprofi.cz. Country Radio. Úterý v tandemu. Jedna zpěvačka, jeden hit a jedna píseň, kterou jste dlouho neslyšeli.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace. Na trati 001 Praha Česká Třebová Přerov Bohumín stále platí to, že v úseku Ostrava hlavní nádraží Bohumín se dořešují následky vykolejení vlaků. V důsledku toho, i když je provoz obnoven, tak je to s omezením a za úsekem, který jsme říkali, tedy Ostrava hlavní nádraží Bohumín, se očekává zvýšení zpoždění vlaků. Pochopitelně tím, že se to dotýká velké spousty vlaků, tak je to celkem zásadní informace pro všechny, kteří chtějí dnes cestovat na této trati, takže sledujte pokyny dopravce. Koukám pro vás i na dálnice. V tuto chvíli D10 hlásí problém na 64. kilometru ve směru na Prahu, je tam roztrhaná pneumatika na vozovce. Na D2 na 18,5 kilometru ve směru na Brno je také pneumatika v pravém jízdním pruhu, i tady dávejte pozor. Na D1 mezi 300. a 301. kilometrem ve směru na Ostravu je průjezd možný, ale je tam takový ten upínací pás v jízdním pruhu, tak na to dávejte pozor. No a pak vážnější situace na D5 na 145,5 kilometru ve směru na Německo. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Srazily se tam dva nákladňáky a neprůjezdné jsou momentálně dva jízdní pruhy. Takže tam počítejte s nějakým větším zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dneska půjdeme na výlet na takové recesní místo. Je jím údolní výhledovna Věruška v Ratiboři. Ratiboř najdeme ve Zlínském kraji asi 7 km severozápadně od Vsetína. Na výhledovnu tam narazíme v uličce odbočující od hlavní silnice k potoku Ratibořka, přičemž je to od centra obce a kostela jenom asi tak 300 metrů. Dřevěná rozhlednička je vysoká 520 cm a byla zbudována na zahradě rodinného domku. Na první pohled vypadá jako stavba pro děti. Výhledovna se nachází v nadmořské výšce 351 metrů a byla vystavěna roku 2019. Je volně přístupná jen po velmi strmých dřevěných schodech přemostňujících plot zahrady. Po vstupu pak zjistíte, že stavba je opravdu miniaturní a konstruovaná toliko pro dospělé středního vzrůstu a že dosažení poslední etáže bude prodlouhány a bytosti otylé po těch úzkých schůdcích asi problém. Proto musí návštěvníci při průchodu mezi patry notně ohnout hřbet, aby tudy vůbec prolezli. Sklonit se musí i na vrcholové plošině, to proto, aby z výhledovny vůbec

Tulák@countryradio.cz. Tulák@countryradio.cz, tak to je e-mail, na který nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Tantry počasí.
1: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: S Bohem lásko nech mě jít.
0: Vzpomínky.
6: My partu

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Ústecký kraj si letos připomíná 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od bitvy u Ústí nad Labem, zvané též bitva na Běhání. A kdo chce, může být u toho 6. června u jezera Matilda. Dobovou atmosféru navodí historický festival, jehož součástí budou rekonstrukce obou bitev, představení katovského řemesla, ale i středověké tržiště z řemesly a kuchyní. Chybět nebude ani přehlídka dobových zbraní, hudba nebo divadlo pro děti. U jezera Matilda 6. června byste tedy určitě neměli chybět. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Linka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí, Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio, úterý.

Skvělá melodie a v cover verzi Copáci a pár minut na tuhle píseň se určitě můžeme těšit na Fontáně, kde Cop vystoupí, protože tahle ta píseň stále patří neodmyslitelně do jejich repertoáru, takže máme se na co těšit. Posloucháte Úterý v tandemu, pokud máte rádi pohyb, tahle hodinka by mohla být pro vás inspirací, protože právě dnes můžete vyrazit na hezký pochod, který bude tedy jednak o pohybu a jednak o takovém, řekněme, tématu, který je nám velmi blízký. Takže poslouchejte Kukátko Country Rádia a kdo ví, možná, že máte program na dnešní večer. Z muziky vybírám Alabamu, Petru Černockou a nebo třeba kapelu Rangers, která právě teď začíná hrát, jinak když jsme u kapely Rangers, tak navážu ještě na parníky Country Rádia, kde jsme měli už Honzu Vančuru s Davidem Fiedlerem a bylo to skvělé, atmosféra byla nádherná, bylo rychle vyprodáno, nějaké plavby s nimi ještě máme a místečka tam jsou, ale dlouho to neodkládejte ten nákup, protože zájem je velký a stojí to za to.

0: Koukátkem Country Rádia.
1: Já myslím, že mohu klidně použít výraz, že tradiční pozvánka na pochod s klubem českých turistů je tady, tak tedy z Prahy volá Petr Teringl. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak na jaký pochod nás tentokrát pozvete?
2: Tentokrát to bude pochod k připomenutí osobnosti Jaroslava Foglara. Je to pochod, který je připravený na úterý 26. května a startujeme na Malé Straně u tramvajové zastávky Tyršův dům a trasa vede kolem dvou z celkem sedmi laviček Jaroslava Foglara. První z těch laviček je na kampě, připomíná záhadu hlavolamu. Potom lavička na Dětském ostrově, a ta je věnována Bobří řece. A potom trasa pochodu vede přes Vítoň do parku Stracenka, pod Albertovem, dalšími místy spojenými s osobností spisovatele a skauta Jaroslava Foglara. Cíl potom je na Folimanci.
1: Takže další hezký pochod. Pojďme úplně závěrem jako obvykle říci, v kolik hodin kde máme být.
2: Pochod po stopách Jaroslava Foglara, úterý 26. května, start u Tyršova domu na Malé Straně mezi 4. a 6. hodinou.
1: Petře, děkujeme za pozvánku a velmi brzy naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jsou tady další dopravní informace. I dnes se podíváme aspoň krátce tedy na nějaké ty polodenní výluky. Ono jich zase moc není. Týká se to pouze úseku Žďárec, Úskutče, Hlinsko v Čechách, takže tam počítejte s nějakým tím přesedáním. No a teď se pojďme podívat na dálnice. V minulém dopravní zpravodajství jsme tam měli hodně všelijakých předmětů na vozovce. Nemění se tahle ta situace na D1 na 188. kilometru ve směru na Brno. Je předmět na vozovce, jsou tam dvě pneumatiky na komunikaci, tak pozor na to. D1 ještě jednou 362. kilometr ve směru na Polsko. Osobní auto nabouralo do nějakého předmětu právě na vozovce a teď se to bude řešit, takže tam počítejte se zdržením. D35 238 km ve směru na Hradec Králové, další předmět na vozovce, jsou to rozházené kusy pneumatiky. Potom D5 66 km ve směru na Rozvadov, i tady je předmět na vozovce, je to nějaký hranol dlouhý poměrně v levém jízdním pruhu, tak dávejte pozor, ať si opravdu nezničíte nějak moc auto. A D5 pak ještě jednou 145 km, došlo k dopravní nehodě dvou nákladňáků, je to ve směru na Německo, 145,5 km. Tak i tady buďte připraveni na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Tak tohle byla první dáma country music, Věra Martinová. No, musím říci, že rozdíl mezi těmi písničkami je obrovský, tedy co se týče data vzniku, protože zatímco Dala jsem lásku řekám, byste mohli datovat někam do 87. roku, tak písnička Přistávám, která právě teď dozněla, je mnohem novější, je z roku 2016, alespoň tedy tato nahrávka. Věra Martinová, pochopitelně jedna z obrovských hvězd, na kterou se můžete těšit také na Country Fontáně v Ostravě. Věra Martinová, Neres a Lucie a Spiritual Quartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší, Příbuzní, Epidemie a Nové struny. Tak to vypadá s ostravským výběrem a určitě ten, kdo do Ostravy vyrazí, tak nebude vůbec v žádném případě tedy litovat, protože tam na ní čeká opravdu celá řada velmi zajímavých interpretů. Ono to tak konec konců platí i u všech ostatních festivalů, tedy Country Fontána, protože v Brně to budou například Pacific, Brabenci a Sichravo. U Sichrava se můžeme na chvíličku zastavit. Kdo má rád rivolovky, tak bude unešený z toho, co tahle parta dělá. No a v sobotu pak Zelenáči, tak to je klasika, Sakrapes, trochu bluegrassu, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Poutníci, Kolibříkův úlet a je psáno i další. No a potom Praha, pochopitelně Ivo Jahelka, Honza Vančura a Plavci, Mirek Paleček, Folk Team, Míša Leicht a Cop, Tomáš Linka a Přímá Linka, Country Sisters, Frankie and the Deadbeats a Sugar Crash. To jsou zahraniční, dokonce Kanada se tam objevuje, tak to jsou takové novinky na pražské fontáně, které by vás mohly také nalákat a zaujmout. No, jisté je, že jestli vyjde počasí, tak to budou překrásné dny. No, když jsme u těch zahraničních hvězd, tak teď začíná hrát jedna z těch největších, Garth Brooks, no. Dáme si také tandem od něho, pak nás asi čeká ještě Spiritual Quintet, no a pak už začne polední menu, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže teď Garth Brooks, příjemný poslech, příjemný zážitek s americkou country.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasná nebo skoro jasná obloha a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Po deštích a teplejším počasí už se u nás rozjíždí houbařská sezona. V lesích se objevují první hřibovité houby. Dařit se začíná hlavně hřibu kováři. Lokálně se napříč Českem začíná objevovat také hřib důhový. Dalším oblíbeným nálezem je sýrovec žluto-oranžový, kterému se také přezdívá kuře z lesa. Používá se do omáček, směsí, ale výborný je z něj i obyčejný řízek. Počasí přeje i vodákům. Připravení jsou nejen majitelé kempů nebo půjčoven vodáckého vybavení, ale i záchranáři. Na vodě ale lidé často podceňují sílu proudu, míru alkoholu nebo vybavení. A to může být nebezpečné, proto i na vodě buďte velmi opatrní. Teď něco pro milovníky květin.
2: Zahradnice v těchto dnech v květné zahradě v Kroměříži, která je od roku 1998 památkou zapsanou na seznamu UNESCO, vysazují letničky. S výsadbou už začaly a hotovo by mělo být do konce června. V ornamentálních záhonech znovu pokvete mezi 50 až 60 tisíci letniček. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Chystá se dražba autovraků, pokračuje Luboš Dvořák.
3: V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy se připravuje už druhá dražba autovraků, které radnice otáhla z ulic. Z první dražby před 3 lety utržilo město téměř 50 tisíc korun. Nyní je v nabídce 14 nepojízdných aut s vyvlávací cenou už od tisícovky. Dražba se uskuteční 9. června. Ta první trvala jen půl hodiny. Luboš Dvořák, Brandýs, Stará Boleslav.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Čeští hokejisté včera podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Včerejší soupeř si odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále a zahraje si ho po 14 letech. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Tenhle splín

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Country Radio.

No, tak skvělá jízda na začátek dnešního poledního menu, protože je úterý v tandemu, tak jsme si dali na začátek cover verzi a originál, což trošku vyvrátilo naše tvrzení, že v poledním menu posloucháte jen českou muziku, ale už jste si zvykli, že v úterý to takhle bývá. Teď dál, ale nejenom, že nebudou dvě písně od jednoho interpreta, ale budou zase tři písničky, které ukrývají nějaké tajemství. To tajemství vy budete hledat v písních, které budou zpívat KTO, Vaby Rivola a taky Antonín Pokorný alias Pytlák Říha z Greenhorny. Já vám řeknu ještě také, o co se bude soutěžit. Vy dobře víte, mluvíme o tom, že televize Prima uvádí nový seriál, který se jmenuje Inspekce, začal koncem minulého týdne a doufám, že se u něj bavíte. Hlavním hrdinou je Adam Wolf, kterého hraje Vojtěch Dyk. A Vojtěch Dyk k tomu říká, proč by se diváci měli na tenhle ten seriál podívat. On říká, všímám si, jak se většina krimi seriálů točí v takovém tom akčním stylu, kdy je prvních 15 minut našlapaných a pak je půl hodinka, kdy si můžete dát kafe a pak těch posledních 5 minut vás zase naladí na příště. Tak tady nebude ta půl hodinka na kafe. Je prostě dobré u toho zůstat. To je určitě lákavá výzva pro všechny, kteří to chtějí vidět. No a uvidí to určitě ten, kdo získá další voucher na streamovací službu Prima Plus Premium, takže ten, kdo dneska vyhraje v soutěži. Tak poslouchejte písničky a jestli rádi koukáte na Prima Plus, tak máte možnost u nás zdarma získat právě touto cestou předplatné, respektive tedy voucher na sledování této streamovací služby. No a už jdeme na první písničku, jak jsem říkal, KTO začínají hrát a taky zpívat a vyhledejte společné téma.

Když slunce si za mrak jde schladit svůj žár, chodím si nalovit koroptví pár. Poslední dobou však nechytnu nic, někdo tu v

Když mraky zřidnou, tak jdu na lov ryb. Po dešti berou mi daleko líp. Poslední dobou však nechytnu nic.

0: No, tak to byly Odl, panečku, to byly Odl a Kravičky, do toho úplně vidím ty fialové kravky, jak pobíhají po horách, no, ale to není téma, které nás teď v tuhle tu chvíli zajímá, protože téma, které nás zajímá, je to, co v těch písních vlastně bylo společného. A telefonní číslo 210 323 333 můžete teď použít k tomu, abyste mi to řekli a získáte, jak už jsem naznačil, zajímavou cenu. Tou zajímavou cenou je voucher, který mám teď před sebou. Je to vlastně voucher na sledování streamovací služby Premium nebo Prima Plus Premium na 12 měsíců a kdo ho získává, no to zjistíme během chvilky. Tak já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Zdena Dotková.
0: Dobrý den, Zdeno, zdravím vás. Tak co jste tam objevila jako společné téma?
1: Nějaké dřeviny, stromy.
0: Stromy a trošku jaké? Zkuste je trošičku blíž specifikovat.
1: Jehličnaté.
0: Ano, správně, jehličnaté stromy. To je to společné, co se tam skrývalo, konec konců kluk jako jedle. Tak se jmenovala první písnička, tím to všechno začalo. No tak jo, gratuluju. Co vy a sledování kriminálek, detektivek a dalších seriálů, dobrý?
1: Jo, já v rodině.
0: Jo, těšíte se, no tak fajn. Takže streamovací služba je pro vás připravená, vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu více a velká gratulace, jo?
1: Dobře, děkuji.
0: Není vůbec zač. My pokračujeme dál, budeme soutěžit zase zítra v poledním menu. Teď to víte, v Country Rádiu vás čekají pořád nějaké soutěže a pořád nějaká muzika, kterou teď obstará Michal Tučný a taky Petr Kocman a třeba taky Valdemar Matuška. No a když jsme u toho Valdemara Matušky, tak si ho dáme samozřejmě stejně tak jako ostatní interprety dvojmo a jednu známější, holky já mám všechny rád, a jednu méně známou, Má co chtěla, i když u Valdy, no těžko říct.

0: I dnes platí, nebo zejména dnes platí, že kdo má Filipa, nebo alespoň zná Filipa, tak ten to má dobré, protože Filip má dnes 26. května svátek. No a jestli ho znáte, tak je docela reálné, že s ním vyrazíte na nějakou oslavu. Nezapomeňte ale především s gratulací. My posíláme dvě písničky. Filipové, všechno nejlepší.
1: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Patříte k vodáckému národu, pak by vám rozhodně neměli utéct trampské tamtamy právě dnes večer v 19 hodin, protože dnes 26. května nás čeká tradiční rozhlasové otevírání řek s Mílou Pražákem. O živý doprovod pořadu se postará vokálně instrumentální skupina Xtet. To slibuje Jakub Jiroušek, moderátor tohoto pořadu, takže v 19 hodin si rozhodně nalaďte Country Rádio.

0: Také dnes je to z poledního menu úplně všechno. Před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a teď také přání dobré chuti pro všechny, kteří stále ještě obědvají. Příjemný poslech po 13. hodině František Nedvěd a Dan Seals. To je pozvánka na příští minutky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, později čekáme od severu přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na jihu a na severovýchodě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Případů nelegálního zaměstnávání v Česku přibývá. V porovnání s rokem 2024 jich inspektoři odhalili o 38% více. Někdy jde o práci mimo pracovněprávní vztah, jindy o cizince bez platného povolení k pobytu. V loňském roce provedl Státní úřad inspekce práce skoro 6 000 kontrol, během kterých odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálních pracovníků. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta ShumavaCard. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Karta by měla podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území. Podobná karta výhod už vzniká i pro obyvatele regionu. Výdejní boxy jsou užitečné, ale bohužel také nevzhledné.
2: Kam s nimi řeší Vsetín? Výdejní boxy ve městě lidé hojně využívají, zároveň ale části obyvatel vadí jejich vzhled nebo umístění. Do městské ankety se zapojilo 471 respondentů, z nich 95% uvedlo, že boxy aktivně používá. Město chce jednat s jejich provozovateli. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: O úklidu přírody blíže Luboš Dvořák.
3: Automobilka Škoda Auto se do celonárodní iniciativy Ukliďme Česko zapojuje už přes 10 let a vyzývá zaměstnance a jejich blízké dobrovolné pomoci při sběru odpadu v přírodě. Letos se vydali do lokalit na Mladoboleslavsku a hor poblíž závodu v Fasinách a ve Vrchlabí. S místními ochranáři shromáždili až 7 tun odpadu. Luboš Dvořák, severovýchodní Čechy.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě do zákulisí fotbalu. Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal Hradec Králové 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 98% akcií Králové hradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcií. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě rozjíždí.

I po 13. hodině zcela logicky nechyběla cover verze a originál, jak jsem avizoval, František Nedvěd, Můj zvon a Dan Seals, Day Ray Chone. No a dál už pokračují dvě písně od jednoho interpreta, budou hrát třeba Wonder do 50. Mary Chapin Carpenter a nebo třeba Rangers. A také nás čeká nějaká ta pozvánka, konkrétně na zítřejší ranní vysílání a třeba i na zajímavou akci, která už se hodně blíží, protože je o tomto víkendu. Je to akce, na které zase budete slyšet hezkou muziku, takže nechte se pozvat. Bum.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Také tento týden můžete vyrazit za hezkou muzikou, pokud jde počasí, tak si určitě užijete skorochodku, protože na tu nás teď pozve Lenka Štarmanová, ale já už vím, že obsazení je skvělé, takže Lenko, ahoj.
2: Ahoj, já tě zdravím a zdravím posluchače Country Rádia.
1: Tak na co se můžeme těšit u vás, kdy, kde, v kolik a tak dál?
2: Tak blížovská skorochodka je letos poprvé dvoudenní festival, který se odehrává na louce na blížovském koupališti.
1: Ano.
2: A v pátek bude takovej trošku tvrdší pro takový ty fanšmekry Moby Dick a Extra Band. Budou kapely od 6 hodin. A sobota bude opravdu country, folková a posluchači, návštěvníci se mohou těšit na Hop a Šavany, Michala Vilího Sedláčka, Tausbury, Poutníky a Půl Rebel. Na celý té louce se dají postavit stany, karavany, vzít děti, vzít sebou klidně nějaký letní hry, protože počasí bude výborný a myslím si, že máme posluchačům co nabídnout.
1: Určitě, já to můžu jenom potvrdit, protože s kapelou St. Johnny už jsme u vás hráli, takže vím, že to prostředí je opravdu parádní. Tam se dá i vyrazit někde kolem na procházku, koukal jsem tam i rybník a i do lesu dá se trošku schladit někde, viď?
2: Přesně tak, je to tam jako výborný v tom, že okolí je plný lesů, takže procházky určitě a vůbec to naše domažlicko je nádherný, takže si myslím, že si opravdu návštěvníci přijdou na svý.
1: Tak kdo by chtěl strávit hezký víkend 29. a 30. května, tak má možnost v Blížejově skorochodka a ještě nám řekni, v kolik to přesně začíná?
2: Tak pátek začne produkce od 6 hodin a v sobotu od 2.
1: Dobře, děkujeme moc za pozvánko, Lenko, měj se krásně a já se velmi brzo ozvu. Měj se.
2: Děkuju moc, měj se krásně. Ahoj, zdravím posluchače Country Rádia.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Čekají nás další dopravní informace, a to tedy pohled na koleje, ale také pohled na dálnice. Začneme na kolejích na trati 027 Starkoč Broumov. V úseku Broumov Meziměstí je zavedena náhradní autobusová doprava, a to obousměrně. Teď pojďme tedy na slibované dálnice a silnice. D10 hlásí problém na 46. kilometru ve směru na Prahu. Je tam osobní a nákladní auto, v sobě počítejte s problémy. D3 103. kilometr a 104. kilometr ve směru na České Budějovice. Osobní auto trefilo svodidla. I tady počítejte s nějakým tím zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Je úterý v tandemu, takže není to příliš omluvení. Dnes je to především o muzice a po Helence Maršálkové a slavné písni Karlínské nábřeží a třeba méně hrané písni Mexičan. Tu mám pozvánku na zítřejší ráno, takže si poslechněte, co moji kolegové Kačenka Čepelíková a Láďa Vlach pro vás připravili.
1: Tak teploty alespoň tady v Praze jsou opravdu už docela vysoké. My jsme dneska s Kačenkou říkali, že mají být až 32 stupňů. To sice v tuto chvíli není. Ale jdu kolem Masny, kde mají nádherné produkty, já maso prostě miluju, to si musím přiznat. Ale mě napadá, slyšel jsem nějakou dobrou radu, když si maso koupíte, že ho nemáte umývat. A proč? To si řekneme zítra. Tedy kdyby byl nějaký extrém, že by vám spadlo třeba do prachu nebo do bláta, tak samozřejmě to maso umyjeme, jo? Ale za nedomání v okolností by tomu tak být nemělo. Proč? To se dovíte zítra při vysílání s Kačkou a s Láďou.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

každý má rád tu svou zem. Ať je král, anebo tulák jen.

už mnoho let se toulám sám hezkých pár křížků.

naposled jsem doma byl. Vláček na tabák hlínu jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v Idaho, na domat mám.

0: naposled mě povezou a pastor náš o mě začne lhát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde u sedla najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude hřát.
1: No a před námi je 14. hodina, to znamená jediné, dáme si předpověď počasí a potom kulturní pozvánky. V tomhle krásném počasí mám nějak ještě větší chuť vyrazit už někam na festivaly, těším se na zítřejší parník, zkrátka rád chodím na živou muziku mezi lidi, jestli to máte stejně, poslechněte si, co Tomáš Adamec pro vás má, co jsme nachystali. No a zase, pokud hledáte více, tak na našich stránkách www.countryradio.cz je taková sekce kultura a tam najdete opravdu ještě mnohem více s mnohem delším výhledem.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, později čekáme od severu přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na jihu a na severovýchodě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia.
4: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
5: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
4: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
5: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
4: nízkonákladová.realitka.cz Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
7: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
8: Country rádio.
9: Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
10: Když Floridu tenkrát jsem ulicí.
9: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík. Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s country rádiem projedu příště.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Ústecký kraj si letos připomíná 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od bitvy u Ústí nad Labem, zvané též bitva na Běháni. A kdo chce, může být u toho 6. června u jezera Matilda. Dobovou atmosféru navodí historický festival, jehož součástí budou rekonstrukce obou bitev, představení katovského řemesla, ale i středověké tržiště z řemesly a kuchyní. Chybět nebude ani přehlídka dobových zbraní, hudba nebo divadlo pro děti. U jezera Matilda 6. června byste tedy určitě neměli chybět. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckyáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí, Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

No a už jsme za 14. hodinou a tohle byla skvělá americká kapela Highwaymen, složená opravdu z velkých jmen. No a když jsme u té Ameriky, tak koukám, že bych vám měl také připomenout, že v neděli 31. května, tedy poslední květnový den a v poslední vlastně květnové hodince, protože od 23 hodin v neděli vám představíme další nové album a právě v něm nebude chybět také muzika, která voní tentokrát starou Amerikou. Kapela Gentlemani hraje americkou westernovou hudbu a na jejich prvním albu jsou obrovské hity jako Naše máma, Margaret nebo Gentlemani a my ho budeme právě v neděli poslouchat a já vám mohu jen a jen doporučit, abyste byli u toho, protože kapela Gentlemani si myslím startuje další éru svojí existence, která bude velmi vydatná a velmi působivá, protože jim to hraje prostě parádně. Buďte u toho, album týdne s Gentlemani v neděli 31. května od 23 hodin.

Je to jedna z možných variant. Hraješ na housle krásně, chlapče, a ďábel ti to zaplatí. Sázím svý zlatý housle proti tvý duši, jsem lepší než ty. A kluk řekl, jmenuji se Johnny a možná je to hřeba.

že poznal, že byl byt. Zlatý housle položil na zem a řekl: Johnny, můžeš si je vzít. A Johnny řekl: ďáble, pokud se vrátíš, zas ty přejde smích. Řekl jsem už jednou a opakuju, jsem jeden z nejlepších.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Po delší době jsem zavolal do Práchyňského muzea, takže mám na telefonu paní Koubovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Koubová, jak to vypadá u vás? Co nám nabídnete? Na co se můžeme přijít podívat?
2: Velice rádi pozveme na výstavu pana Dalibora Říhánka. Výstava nese název Bilance 85, z čehož tedy lze usoudit, že výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea tohoto píseckého malíře. Uh-huh. On tedy není píseckým rodákem, ale bydlí tady už docela dlouhou dobu, už od roku 1990, a k městu ho vážou rodinné kořeny z otcovy strany. Už jako malý jsem na prázdniny jezdíval. Dlouhé roky taky v Písku působil jako pedagog, ještě stále do dneška učí na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Mm-hmm. Výstava bude k vidění až do 14. června a nachází se v prostorách muzejní galerie, to znamená v těch největších výstavních prostorách.
1: Paní Koubová, moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně, přejeme hezké jaro do Písku a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna archivní píseň od jednoho zpěváka. Kamerádio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další krátké dopravní informace. Nejprve polodenní výluky Žďárec u Skutče Hlinsko v Čechách. To je jediná polodenní výluka, která je na dnešní den hlášena. Počítejte s přesedáním na autobusy zhruba do 16. hodiny. Pohled na dálnici D1 mi říká, že hustá doprava je v okolí Brna a také Prahy, to je celkem jasné. Navíc bylo hlášeno porouchané vozidlo, které stojí na 161,5 km ve směru na Prahu. Nevím, jak to vypadá teď v tuto chvíli, ale raději zvolněte, pokud se blížíte k tomuto místu, ať se nám situace nějak nekomplikuje. Zvolnit budete muset i na D5, a to na obou stranách dálnice. Na příjezdu do Prahy je hustější doprava zhruba na posledních 5-6 kilometrech. Podobně i na druhé straně mezi 150. a 149.5 kilometrem ve směru na Rozvadov jsou totiž práce na silnici a je tam zúžená vozovka na dva jízdní pruhy a právě v těchto místech tedy vzniká trošku hustější doprava a tvoří se tam kolona. Takže buďte připraveni na zdržení i na výjezdu po D5 z republiky. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Každý svoje dveře zhrůj.

odcházela, říkala si, že se jednou vrátí. V krásném velkém autě, černém jako stín. Jistě si tenkrát netušila, stejně jako já, že to bude právě v té

Ratibor najdeme ve Zlínském kraji asi 7 km severozápadně od Vsetína. Na výhledovnou tam narazíme v uličce odbočující od hlavní silnice k potoku Ratibořka, přičemž je to od centra obce a kostela jenom asi tak 300 metrů. Dřevěná rozhlednička je vysoká 520 cm a byla zbudována na zahradě rodinného domku. Na první pohled vypadá jako stavba pro děti. Výhledovna se nachází v nadmořské výšce 351 metrů a byla vystavěna roku 2019. Je volně přístupná jen po velmi strmých dřevěných schodech přemostňujících plot zahrady. Po vstupu pak zjistíte, že stavba je opravdu miniaturní a konstruovaná toliko pro dospělé středního vzrůstu a že dosažení poslední etáže bude prodlouhány a bytosti otylé po těch úzkých schůdcích asi problém. Proto musí návštěvníci při průchodu mezi patry notně ohnout hřbet, aby tudy vůbec prolezli. Sklonit se musí i na vrcholové plošině, to proto, aby z výhledovny vůbec bylo něco vidět. Moc toho ale není. Výhled na říčku Ratibořku, na zahrady a sousední domy. Kolem rozhledny se ani nedá moc posedět. Jen do ní vlézt, omrknout výhled, prohlédnout si na parapetu obrázky s výhledovými panoramaty z popisky a rychle zase uvolnit místo dalším. Stavba je sice zařazena do seznamu rozhleden České republiky, ale po návštěvě této první valašské údolní rozhledy na světě bude každému hned jasné, že se jedná o objekt ryze recesní. Další informace o údolní výhledovně Věruška hledejte například na webu turistika.cz. tulak@countryradio.cz, tak to je e-mail, na který nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: tady jsme tady měli se střídat, no.
1: Úterý v Tandemu se dostalo před 15. hodinu, to znamená, že já se s vámi loučím, přátelé. Přeji vám krásné odpoledne s Milošem Kellerem. Ještě než Miloš usedne k mikrofonu, tak dostane slovo také Tomáš Adamec. Před námi je předpověď počasí, další zprávy. Večer nezapomeňte na vodácké trampské tantamy a také, pokud zítra vstáváte v 6 hodin ráno, tak vám ještě teď nabízím pozvánku na ranní vysílání s Kačkou a Láďou. Mějte se hezky.
2: Tak teploty alespoň tady v Praze jsou opravdu už docela vysoké. My jsme dneska s Kačinkou říkali, že mají být až 32 stupňů, to sice v tuto chvíli není. Ale jdu kolem Masny, kde mají nádherné produkty, já maso prostě miluju, to se musím přiznat. Ale mě napadá, slyšel jsem nějakou dobrou radu, když si maso koupíte, že ho nemáte umývat. A proč? To si řekneme zítra. Tedy, kdyby byl nějaký extrém, že by vám spadlo třeba do prachu nebo do bláta, tak samozřejmě to maso umyjeme. Jo? Ale za nedobání v okolností by tomu tak být nemělo. Proč? To se dovíte zítra při vysílání s Kačkou a s Láďou.
3: Country počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Později čekáme od severu přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na jihu a na severovýchodě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy.
1: Začneme dobrou radou. Pokud se chystáte na dovolenou, měli byste zbystřit. Podvodníci totiž přišli na nový fígl, kterým se snaží okrádat své oběti. Útočníci oběť kontaktují soukromou zprávou na platformě WhatsApp, kde vyzývají k ověření rezervace ubytování, aby předešli jejímu zrušení. Předmětná zpráva přitom může působit důvěryhodně i na pozornější uživatele, protože zpravidla obsahuje skutečné údaje oběti: jméno, číslo rezervace, datum rezervace i název ubytovacího zařízení. Tyto zprávy obvykle obsahují také odkaz, který oběť odvede na stránku, kde má uhradit poplatek za ověření rezervace. A právě to je past. Nový Jičín má první 50-metrový bazén ve střední Evropě, na který dohlíží takzvané andělské oko. Tak se jmenuje systém, který pomocí umělé inteligence pomáhá plavčíkům. Soustava kamer hlídá dění pod vodou a hlídá, jestli se někdo netopí. V případě podezření, že by se někdo z plavců mohl topit, spustí alarm. Tip na výlet má pro nás kolega Savana.
2: Život v dávných časech Velké Moravy přibližuje archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku. Jeho součástí je unikátní klenotnice Velké Moravy, která vznikla s výraznou podporou fondů EU. Nový objekt vznikl pod zemí. V přeshraničním projektu spolupracuje obec se dvěma slovenskými partnery. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
1: Mladé Boleslavy chystají jistě unikátní lékařskou akci.
3: Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice opět chystá unikátní preventivní akci Oční lékař jede k vám. Jde o jedinečnou iniciativu, kdy oční lékaři jedou za případnými pacienty do místa bydliště. Do pátku navštíví lékaři z mobilní ordinací 10 obcí a měst nejen na Mladoboleslavsku, ale i Jičínsku a Nymbursku. Detaily mají na webu. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
0: Sport.
1: Máme tu ještě jeden hokejový přestup. Už 10letní posilu oznámila hokejová Olomouc. K Hanákům přichází 29letý kanadský útočník Zach Snyshyn. Rodák z Otavy byl v roce 2015 draftován v prvním kole Bostonem. V NHL ale odehrál jen 16 zápasů za Bruins a Senators a nastupoval převážně ve farmářské AHL. Poslední 3 sezóny strávil v Evropě, v Německu a na Slovensku. To byl hokej, to byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

I nadále dobré, skoro letní odpoledne, co se týče teplot. Doufám, že vysílání Country Rádia pro vás bude osvěžením notabene, když je v tandemu. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích. Věra Martinová, Jan Kaniza, ve dvou se to táhne líp. Natočili to v roce 1989. O 10 let dříve to natočili Kenny Rogers a Duty West jako All I Ever Need Is You. Všechno, co potřebuji, seš ty. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, Vaby Daněk, Marty Stewart nebo Nezmaři, budou zpívat v první polovině hodiny. Nebude chybět kukátko, bude zdravotní a dopravní informace v půl. Hezký poslech, odpoledním vysíláním Country Rádia vás provází Miloš Keller.

Snad je starší, i když se to nezdá, a na prsou mu svítí bílá hvězda. Svůj životopis vypoví ti rád, si listech to umí naslouchat. S ním sloužili vesničtí hoši z farmy, tak jako mnoho jiných.

0: výběrečník, asi jako já.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia teď mám paní inženýrku Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny. A Česká průmyslová zdravotní pojišťovna pořádá akci, která se jmenuje Spolu proti melanomu. Co to je? Dobrý den a poprosím o vysvětlení.
3: Dobrý den, ano, je to tak. Tak to znamená, že lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit pigmentová znamenka ve speciálním stanu. To už jste řekl, že umožní preventivní akce Spolu proti melanomu. Jejíž 9. ročník se právě teď koná. Začal 11. května a potrvá až do 4. června. Akce se vždy koná od 10 do 17 hodin na náměstích měst. Během 4 týdnů opět navštívíme 15 měst po celé České republice. Poprvé zamíříme i do hlavního města Prahy nebo do Berouna.
2: Kdy budete konkrétně třeba právě v Praze?
3: Ano, Pražané budou mít možnost bezplatného vyšetření kůže, konkrétně 27. května na náměstí Míru. Jinak seznam všech měst, které ČPZP se speciálním stanem navštíví, je na webových stránkách spoluprotimelanomu.cz.
2: Proč je právě to vyšetření proti melanomu tak důležité? Já se přiznám, že trošku to podceňuji, ale vy byste asi se mnou nesouhlasila a vysvětlíte mi to, proč je to tak důležité.
3: Není to dobré to podceňovat, protože pro úspěšnou léčbu je důležité odhalit rizikové změny na kůži včas. Proto pokud najdete podezřelé pigmentové skvrny, určitě přijďte do našeho stanu, kde budete vyšetřeni odborníky. Ve stanu ČPZP vás přivítají zkušení lékaři, vyšetří vás ručním dermatoskopem a vyšetření, výsledek toho preventivního vyšetření zjistíte hned na místě. A v případě podezřelého nálezu vám bude doporučeno podrobnější vyšetření. Ona ta prohlídka je zcela zdarma a bez nutnosti předchozího objednání. Ošetření budou všichni zájemci, bez ohledu na věk či na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni.
2: A bolí to vyšetření?
3: Samozřejmě to nebolí.
2: Dobře.
3: Já bych ještě chtěla poznamenat, že kromě vyšetření kůže lze tu nabídku využít z tematicky zaměřeného doprovodného programu, že kromě vyšetření pigmentových znamének pomocí ručního dermatoskopu, jak už jsem uvedla, čeká návštěvníky například vyšetření vlasové pokožky, poradenství k ochraně kůže před sluncem a péči o zuby nebo měření na přístroji InBody.
2: Tak ještě jednou připomeňme tu Prahu.
3: Ano, Praha se koná 27. května na náměstí Míru. A ještě bych chtěla podotknout, že rostoucí význam a přínos akce potvrzuje i to, že záštitu letošnímu 9. ročníku poskytl i pan ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch. A po celou dobu konání akce se návštěvníkům věnují zaměstnanci poboček, kteří jsou připraveni zodpovědět dotazy z oblasti zdravotního pojištění a pojištěncům jiných zdravotních pojišťoven, kteří o to projeví zájem, představí i výhody pojištění u ČPZP.
2: Tak já si myslím, že akce je to prospěšná. Děkuji jednak za tuto akci a také samozřejmě za tuto informaci. Popřeji hodně návštěvníků a myslím, že mezi nimi budu já. Těším se.
3: My se také těšíme. Děkuji vám. Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 3 minuty po 3:15 máme tady dopravní informace na Country rádiu. D1 na dojezdu do Brna od Vyškova. Kolona je od 212. kilometru a zastavuje se i levý pruh s osobními auty. Na dojezdu do Brna po D2 je kolona od 7. kilometru. Na pražském okruhu D0 od D1, kde je 7, je silný provoz, regulují se i vjezdy do obou tunelů. D5 ve směru do Německa za Rozvadovem začíná kolona kvůli kontrolám na státní hranici. A ještě D10 ve směru od Turnova do Prahy u Staré Boleslavy se pracuje na vozovce, je tam zúžení a kolona je asi na 15 minut. Další doprava za hodinu.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: já po hvězdách se toulal a v nekonečnu byl. A občas na svět skočil, abych trochu žil.
1: Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá v tandemu, tohle byly dvakrát Texmeni a Vrátě vyskočil. A teď je nachystána dvakrát Dolly Parton. Písnička s názvem I Will Always Love You. V minulých letech ji leckdo přespíval a leckdo proslavil, ale tohle je originál. A pak ještě jednou Dolly Parton v nahrávce z roku 1970 Mule Skinner Blues. No a do té 16. hodiny nám ještě zahraje Epidemie, Nouzový kód a Nebudu smutnej. Nebuďte smutný a poslouchejte.

0: Tak tohle byla dvakrát epidemie. Úterý v tandemu bude pokračovat ještě jednou hodinkou hned poté, co se Tomáš Adamec vypovídá. Má to hodně na srdci nejen informace o počasí, ale také informace o tom, co, kdy, kde se stalo. Prostě zpravodajství po 16. No a po 16. opět jedna písnička ve dvou verzích. Natočili Rangers a také Randy Travis. A můžete přemýšlet, která to je. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, později čekáme od severu přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na jihu a na severovýchodě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Do školních osnov by se mohly po zhruba 20 letech vrátit povinné dílny a praktická technická výuka. Zatím bylo pouze na školách, jestli žáci budou mít v rozvrhu pracovní vyučování nebo ne. Minister školství Robert Plaga společně s Karlem Havlíčkem připravují nový rámcový vzdělávací program. Podle nich by dílny mohly začít od roku 2028. Nedostatek vláhy, vítr, dřevokasný hmyz nebo houby jsou největšími hrozbami pro lesy v Česku. Stav porostů se zlepšuje například v tom, že klesá objem smrkového dříví napadeného kůrovcem. Při letošním suchém a teplém jaru se ale lesníci škůdců znovu obávají. Kvůli suchu teď hasiči Národního parku Šumava, kde je vysoké riziko požáru, posilují hlídky. Situaci zhoršují turisté, kteří i přes zákaz rozdělávají oheň v přírodě. Na tak trochu specifickou výstavu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Umění socialismu ve veřejném prostoru 1948 až 1989 odhalí výstava v Domě umění. Zobrazí proměny ideologie, estetiky i každodenní vizuální kultury Moravskoslezského kraje. Nese název Střelci na Královnu a navštívit lze do letošního září. Luděk Savana Urbánek, Opava.
1: Za kulturou teď vyrazíme s Lubošem Dvořákem.
3: Středočeský kraj představil již po šesté tradiční program Středočeského kulturního léta. To nabídne v průběhu června až září desítky koncertů, divadelních představení, promítání letních kin i autorských čtení v areálech muzeí, galerií a památek po celém regionu. Do letošního programu se dostalo 65 akcí, zahrnujících stálice i novinky. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Sport. Ještě zámořský hokej a jak se dařilo našim borcům. Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Karolíně 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference prohrávají z Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si v pondělním, tedy včerejším utkání, připsal 35 zákroků, ale i jednu asistenci. To byly zprávy na Country Radio. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Poslední hodinka úterka v tandemu je tady, zahájila i písnička Rangers si mým osudem, natočili v roce 1992 na CDčko druhá míza. Jako vzor jim posloužila skladba Randyho Travise On the Other Hand. Hitem tahle písnička byla v létě roku 1986. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, Asonance, také Michal Tučný nebo Johnny Cash budou v první půl hodince hodinky. Pozvání do Pardubic na koncert bude v Kukátku, doprava v půl. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Hezký poslech, pokud možno v tandemu.

0: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu. Kukátkem Country Rádia.
1: Pozvánky na akce Sdružení Underfolk se staly už prakticky pevnou součástí Kukátek a Petra Palaščáková nás pravidelně informuje o tom, kde Sdružení Underfolk pořádá svoje akce. Tentokrát je to pozvánka do Pardubic a to na zajímavou vzpomínkovou akci. Petro, pozve nás a naše posluchače na tuhletu akci.
2: Jste z Pardubic a okolí a máte rádi hezké písničky a máte rádi kafe a dorty? Tak to vás spolu s Underfolkem zvu na koncert skvělého muzikanta Honzy Přesličky, zakládajícího člena a autora mnoha písní kapely Epidemie. Na viděnou ve středu 27. května v 19 hodin v Kroskafé na třídě Míru se těší Petra Palaščáková.
0: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Rádiu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dvakrát Johnny Cash, je půl páté, čas pro dopravu. D1 z Brna do Prahy u Měřína je dopravní nehoda, počítejte s kolonou asi na 15 minut. 54. Veselý, Blatnice. V tomto úseku je komunikace neprůjezdná kvůli vážné dopravní nehodě. Pražský okruh D0 okolo Ořecha se postává v kolonách v obou směrech, počítejte s tím. V Praze počítejte s kolonami ve východní části Pražského okruhu od D11 až k Lanovému mostu a také na jižní spojce ve směru k mostu Barandovskému. Další doprava za hodinu.

Úterý v tandemu se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, další bude za týden a bude to dokonce úterý v tandemu originálu a cover verzí, protože to už bude první červnové úterý. Co teď poslední květnové úterý? Kameloti, Zachraňte koně a potom Roman Horký s pozdním sběrem a písnička s názvem Anděl z roku 2013, CDčka na trati. Emilu Harry zaspívá dvě písničky Rouzo Cimarron a potom Guess Things Happen That Way z roku 1992. A tuhle hodinku uzavře Pavel Bobek. Nejprve sám, víc nehledám, a potom s Pavlínou Výšovou. To já nejsem. A to je úterý v tandemu.

chceš rychle, můžeš jít. Já nejsem ten, koho hledáš, nejsem ten, koho měla bys chtít.

0: tak se dostalo i na instrumentálku Franka Ferrella Southern Melodies. A teď se dostane i na Tomáše Adamce. Nejprve informace o počasí a potom zpravodajství. Po 17. hodině písničky na přání už je 100% vybráno, takže tentokrát se na telefonáty nedostane. Ale třeba si to vynahradíte zítra. 18 hodin čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček s písničkou z karavany a také country pod kapotou Vítka Pěkného. Tramské tantamy Kuby Jirouška naživo po 19. hodině budou vodácké. Přijde Míla Pražák, kterého mimo jiné znáte i z vodáckého zpravodajství Milana Šmita, a ještě sebou přivede i hudební kapelu. V 19 hodin tramské tantamy. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Jak se tak dívám, tak vám zahraje třeba písničky od Žlutého psa, Johna Fogertyho a nebo Willyho Nelsona či Xindla X. To bude po 20. Teď je před 17. a je tu Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, později čekáme od severu přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na jihu a na severovýchodě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia.
3: Myslíte, že většina prodávajících nechce realitku? Nebo že má realitka předražené provize? Efektivním řešením je nízkonákladová realitka. Žádné vysoké provize, žádné jednostranné smlouvy a komplikované jednání. Zjednodušte si prodej vaší nemovitosti. nízkonákladová.realitka.cz
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Automobilovému průmyslu se v Česku daří. Stoupá výroba i prodej nových vozů. Automobilky navíc letos na trh plánují uvést řadu modelů. Na světové premiéře ve Švýcarsku minulý týden představila svůj třetí plně elektrický vůz Škoda Auto. Zájem o elektromobily je v Česku ale zatím stále malý. Český zákazník je podle vedení automobilky sice poměrně konzervativní, elektromobilita ale má budoucnost i u nás. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje přes 130. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje 86 tisíc. A ještě připomenu, že bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery s váhou do 250 gramů. Řidiči, kteří míří do Jihlavy, se dočkali nového parkoviště systému P plus R. Pokračuje náš kolega Savana.
2: Jihlava dokončila nové parkoviště Park and Ride v ulici Mostecká. Řidiči mohou využívat 49 parkovacích míst zdarma, a to s maximální dobou stání 24 hodin od pondělí do pátku. Projekt zahrnoval také úpravy v okolí. Stavební firma nově zpevnila dalších 8 parkovacích míst před autoservisem. Tato místa zůstávají v dosavadním fialovém režimu parkování. Práce se dotkly i samotné ulice. Firma opravila její povrch v úseku od Havlíčkovy směrem k novému parkovišti. Úpravami prošlo také nároží křižovatky. Řidiči mohou po zaparkování využít městskou hromadnou dopravu. Zastávka MHD Gorkého leží 150 metrů od parkoviště. Pro srovnání, brněnský systém Park and Ride, uvedený na městském webu parkování v Brně, zahrnuje stání u ústředního hřbitova se 175 místy, v Líšni u Zetoru se 74 místy a v parkovacím domě River Park se 110 místy. Dohromady tato tři brněnská parkoviště nabízejí 359 míst. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Ve fotbale se dnes rozhoří boj o ligu. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Baráž o ligu dnes od 18 hodin rozehraje ostravský Baník s Táborskem. Zítra ve stejný čas hraje Artis Brno se Slováckem. Odvety jsou na programu o víkendu. Druholigové týmy se pokusí v baráži ukončit černou sérii. Ještě nikdy ve dvojzápase o ligu neuspěli.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Napřání na Country Rádiu.
1: Vítejte u sledování písniček Napřání. I touto hodinkou vás provede Miloš Keller, v tandemu už nebude. Ale tentokrát se nám sešlo tolik přání, že na telefonáty čas nevyzbyde a půjdeme hned od začátku po dvou. Country Rádio moc zdraví Renča. Poprosila bych zahrát Valdemara Matušku píseň pro Kristýnku všem našim milovaným maminkám, píše naše posluchačka. Druhý e-mail. Prosím o zahrání písničky pro Tamarku Slezákovou. Pro Tamarku Slezákovou letí písnička, ať potěší její uši i srdíčko. K tomu velký pozdrav a úsměv na tváři. Ať se ti dnes tam i všechno daří. Krásný den všem posluchačům přeje Láďa Slezák a posílá písničku Pavla Dobeše, Brlík a Sojka.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: lítali spolu nad vršky stromů, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku od Madalenu do Bohdíkova Tomovi Hátkovi jen tak pro dobrou náladu, jestli něco vyřezává, ať mu to jde od ruky, přeje já to bude jedna písnička a druhá. Prosím, zahrajte mé milované manželce k narozeninám báječnou ženskou, hodně zdraví, štěstí a lásky všech tvých nejbližších přeje manžel a děti s vnoučkem, děda Václav.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme k další dvojici. Pro přestupně narozenou Markétku už za to, že o sobě dlouhou dobu ještě dává vědět a ještě vybaví můj kontakt i za dřív známou Věroslavou, Slávkou, Alenkou, Alčou, cokoliv exotického, píše Roman, tak dobře, budou Kučerovci. Prosím o písničku Hvězda Countryon. Pro mého muže Radka Jelínka ze Sokolova z lásky i po 34 letech to uteklo tak rychle, píše Danám.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednu písničku do dopravy zvládneme. K blížícím se 63. narozeninám hudebního dramaturga pana Bezyho prosím o zahrání písničky Enka Williamse Family Tradition. Všechno nejlepší, především hodně zdraví, ať vám všechno vychází, jak v muzice, tak v osobním životě. To vám přeje vaše posluchačka Jarka z Horních Měcholup. Tak Bezy, k tomuhle se přidáváme i my.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Minuta po půl šesté a jsou tu dopravní informace. D10 ve směru na Turnov od Prahy. Mezi odbočkami na Bakov nad Jizerou a Mnichovo hradiště na 56. kilometru je porouchaný kamion. Zasahuje do pravého jízdního pruhu, jezdí se pouze jedním pruhem a začíná tam být kolona. Opatrně do ní dojíždějte. 38. Mladá Boleslav Česká Lípa v oblasti Dox je omezení a v tom omezení dokonce nehoda. Kolony jsou z obou stran asi na 15 minut. Dávejte pozor u dojezdu do obce Doxy. A v Praze kolony Vekbelské ve směru k D8 také na vypichu na všech přístupových komunikacích. Počítejte s plnou Libní a také Vítězným náměstím v Praze 6. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih,

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině hodiny písniček na přání a pokračujeme dalšími e-maily. Prosím, zahrajte k dnešním meninám našemu kámošovi Filipovi pár minut od sopáku s přáním pohodového dne, zdraví připíjející rajdlíci, to bude jedna písnička a druhá. Prosím, zahrajte písničku Proužek od bratrů Nedvědů pro naši mamku Alenku z České Třebové, která má dneska narozeniny. Je to ta nejhodnější bytost, kterou známe. Jana, Zuzka, Marek a jejich děti, máme tě moc rádi, mami. Píše naše posluchačka Jana.

jedna písnička a druhá. Prosím o zahrání pro mého hodného a vzorného vnuka Filipka Kapouna babičku Dalilu s přáním Jen to nej. Píše jeho babi Marta.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Teď spojím jednu SMSku a jeden e-mail dohromady, písnička ovšem bude jenom jedna. Naše posluchačka Katka ze Slovenska pravidelně posílá na zpříjemnění chvíle Romankovi Tkáčovi z Rumanovej a všetkým, čo rádi počúvají Country Rádio, pesničku, kterou my neznáme, u nás ju nemohla slyšet. No a pak je tu ta SMSka. Prosím, zahrát ještě jednou tu písničku od Elvise, co jste hráli včera na přání. Byla to nádhera, píše Hela. Ta písnička se jmenuje Swing Down, Sweet Chariot a věřím, že se bude líbit i Románkovi Tkáčovi.

Ahoj brácho, někde v dálce, nevím vůbec, jak se máš. A jak rád bych zase viděl, viděl, jak se usmíváš. Kolik dní, kolik nocí,

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, později čekáme od severu přechodně zvětšenou oblačnost a hlavně na jihu a na severovýchodě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 32 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Oprava zázemí pro pečovatelky v domě s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku skončí do konce května. Stejně jako oprava dílen pro denní stacionář mateří Douška. Bude to o několik měsíců dříve, než město předpokládalo. Trávu v centru brněnských Žabovřesk spásejí ovce. Jsou v ohradě za kulturním domem Rubín na dohled od sídliště a těsně vedle rušné Královopolské ulice. Pokud se projekt osvědčí, plánují radní pro ovce najít další místa. Přerovskou galerii pod širým nebem, která loni vznikla na zítce u Alzheimer centra na třídě 17. listopadu, bude nově zdobit i portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Dále se v galerii objeví skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Vikrent, malíř Augustin Mervart a spisovatelka Amálie Vrbová. Barokní asociace i ministerstvo financí nově očekávají letošní inflaci 2,5%. Důvodem jsou dopady války na Blízkém východě, kvůli které mají navíc příští rok spotřebitelské ceny růst ještě razantněji. Poptávka po nových bytech v Praze meziročně klesla. Podle developerů dokonce skoro o třetinu. Nejmenší zájem je kvůli vysoké ceně o velké byty. Developeři proto v nových projektech nabízejí především garzonky a dvougarzonky. Sněhové pole známe jako mapa republiky, která se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem ve východních Krkonoších, brzy roztaje. Letos je v lokalitě nejméně sněhu za dobu měření. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o šesté.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dneska půjdeme na výlet na takové recesní místo. Jejím údolní výhledu na Věruška v Ratiboři. Ratiboř najdeme ve Zlínském kraji asi 7 km severozápadně od Vsetína. Na výhledovnou tam narazíme v uličce odbočující od hlavní silnice k potoku Ratibořka, přičemž je to od centra obce a kostela jenom asi tak 300 metrů. Dřevěná rozhlednička je vysoká 520 cm a byla zbudována na zahradě rodinného domku. Na první pohled vypadá jako stavba pro děti. Výhledovna se nachází v nadmořské výšce 351 metrů a byla vystavěna roku 2019. Je volně přístupná jen po velmi strmých dřevěných schodech přemostňujících plot zahrady. Po vstupu pak zjistíte, že stavba je opravdu miniaturní a konstruovaná toliko pro dospělé středního vzrůstu a že dosažení poslední etáže bude pro dlouhány a bytosti otylé po těch úzkých schůdcích asi problém. Proto musí návštěvníci při průchodu mezi patry notně ohnout hřbet, aby tudy vůbec prolezli. Sklonit se musí i na vrcholové plošině, to proto, aby z výhledovny vůbec bylo něco vidět. Moc toho ale není. Výhled na říčku Ratibořku, na zahrady a sousední domy. Kolem rozhledny se ani nedá moc posedět. Jen do ní vlézt, omrknout výhled, prohlédnout si na parapetu obrázky s výhledovými panoramaty z popisky a rychle zase uvolnit místo dalším. Stavba je sice zařazena do seznamu rozhleden České republiky, ale po návštěvě této první valašské údolní rozhledy na světě bude každému hned jasné, že se jedná o objekt ryze recesní. Další informace o údolní výhledovně Věruška hledejte například na webu turistika.cz. tulak@countryradio.cz, tak to je e-mail, na který nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer, u čaje o 6. Znáte tu písničku Bílé mám tě rád? Já mám dneska pro vás recept na bílé klobásy na pivě. Na 4 porce budeme potřebovat sůl, pepř, asi 3/4 litru nějakou vývaru, 3 cibule, 8 bílých klobásek, podle velikosti třeba jenom 6 nebo 12, 2 lžíce másla a 300 ml černého tmavého piva nějakého, nebo polotmavého. Cibuli oloupeme, podélně rozpulíme a nakrájíme na plátky. Dno pekáče potřeme máslem, poklademe cibuli, osolíme, pepříme, přidáme klobásky a dáme péci do trouby na 190 stupňů Celsia. Asi po 15 minutách podlijeme pivem a vývarem a pečeme dalších 45 minut. Klobásku i hned podáváme a nejlepší je na tom ten výpek a ta cibule z toho. A to je naše vysílání, pochopitelně. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Vybrané nepřetržité výluky na železnici, dvě zítra končí, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a Opatovice nad Labem, Hradec Králové. Vlaky se v těchto úsecích rozjedou od čtvrtka a jedna nová výluka začíná, Kolín, Kutná Hora. Týká se jen osobních vlaků, rychlíky projedou. Šťastnou cestu.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, s písničkou týdne se hlásí Jiří Vondráček a je to písnička 22. týdne, tedy poslední z karavany 93 a jmenuje se Ten svět je venku. Autorem i interpretem je violončelista Pavel Čadek a když se vám bude písnička líbit, tak si ji můžete poslechnout i další den v 22. týdnu, tedy od pondělí do pátku. A taky ji najdete mezi ostatními písničkami v karavaně číslo 93 na YouTube kanálu Country Rádia. My čekáme, že nám napíšete, která písnička z karavany se vám zalíbila nejvíc a chtěli byste ji slyšet znovu a znovu a znovu, znáte to. A my tu vítěznou písničku, třeba tu Pavlovu, zařadíme do další karavany, pozveme si vítěze do vysílání a Miloš Keller slíbil, že ji zařadí do Bonanzy. Tak to už je kruček od toho, aby zněla pravidelně na Country Rádiu. Písnička 22. týdne, Pavel Čadek, Ten svět je venku. Hezký týden.

0: Antry pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Honda opouští plány na totální elektrifikaci. Japonská automobilka Honda se zařadila mezi výrobce, kteří přehodnocují své plány na kompletní elektrifikaci modelové řady. Společnost oficiálně zrušila závazek z dubna 2021, podle něhož chtěla do roku 2040 prodávat výhradně bateriové elektromobily a vozy na vodíkové palivové články. Informuje o tom web Motor 1. Generální ředitel Hondy přiznal, že přechod na 100% elektrický pohon během následujících 14 let je nereálný. Přestože benzínové motory zůstanou v nabídce Hondy i po roce 2040, záměr dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny století zůstává v platnosti. Jako překlenovací řešení automobilka zvolila ofenzivu v oblasti hybridních pohonů nové generace. Do března 2030 plánuje uvést na trh 15 nových hybridních modelů, přičemž první dvě novinky, sedan Honda a SUV značky Acura, už firma poodhalila. Do vývoje nových hybridních soustav, které budou používat čtyřválcové a šestiválcové spalovací motory, hodlá Honda investovat skoro 580 milionů korun. Strategie počítá nejprve s menšími modely, které začnou přicházet od roku 2027 a dostanou nově vyvinutý čtyřválec. Tyto vozy budou postaveny na nové platformě, jejíž konstrukce přinese snížení hmotnosti až o 90 kg. Nová architektura navíc zajistí více než 60% shodu používaných komponentů napříč jednotlivými modely. Pro větší automobily Honda vyvíjí hybridní pohon s motorem V6, který slibuje o 30% vyšší účinnost a o 10% lepší dynamiku zrychlení ve srovnání se současností. Prvního vozu s takovým šestiválcovým ústrojím by se měli mimo evropští zákazníci dočkat do roku 2029. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Taky si myslíte, že většina realitních kanceláří jsou předražené a nepřináší maximální prodejní cenu?
1: Efektivním řešením je nízkonákladová realitka.
0: Už žádné předražené provize a komplikované jednání.
1: Udělejte první krok a domluvte si nezávaznou schůzku.
0: Nízkonákladová-realitka.cz. Obyčejná realitka pro obyčejné lidi.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jeroušek. Jako tradičně v tuto dobu nás čeká v trampských tamtamech rozhlasové otevírání řek. A koho jiného bychom na tuto událost měli pozvat, než našeho milého vodáckého zpravodaje Mílu Pražáka. Ahoj Mílo, zdravím tě ve studiu.
2: Vodácké, ahoj!
1: Náš pořad doprovodí živým hraním vokálně instrumentální skupina Xtet, konkrétně je tu s námi Lenka Valinová.
3: Ahoj!
1: Eva Hejdová.
4: Ahoj!
1: Lucie Bártů.
5: Ahoj!
1: Viktorie Bazáková.
6: Ahoj!
1: Petr Hejda.
7: Ahoj!
1: A Štěpán Štrupl.
8: Ahoj!
1: Víc nás ve studiu už být ani nemůže, tu ještě Jiťa Pražáková, ta je za mnou, ta mluvit nebude, ale hlídá nás tady, abychom nezlobili. Každopádně dneska se bude hodně hrát a zpívat. Na začátek bych pustil písničku, která mě mile překvapila, když jsem minulý rok s kamarády splouval Ohři, tak tam hrála taková banda mladých trampů Žalmana. Tak tím začneme a pak už se bude hrát a zpívat naživo.

0: Na Country Rádiu posloucháte čistě vodácké tramské tamtamy, kde dnes máme Mílu Pražáka, taky máme plné studio skupiny XTET, ale první na Mílu. Já jsem si vlastně uvědomil, že za tu dobu, co my si tady spolu povídáme, těch 5 let, co sem za mnou chodíš, vždycky v květnu, tak jsem se tě ještě nikdy nezeptal vlastně na historii vodáctví. Já vím, že ty jsi velice erudovaný v této oblasti. Řekni mi, prosím tě, vodáctví v českých zemích, jak ho známe dneska, souvisí až s trampingem nebo jde o starší fenomén?
1: Děkuji za tu otázku, Kubo. Jak jsi na to prosím tě přišel, že já jsem ten erudovaný?
0: No, protože ty jsi spolu zakládal vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou.
1: Správně, je vidět, že to máš nastudovaný. Spolu s Jiťou a ještě s dalšími kamarády, a to je důležité potrhu, jsme zakládali vodácké muzeum a zatímco já a s Jiťou jsme byli ty tvůrci těch vitrín a toho, aby to všechno fungovalo, tak jsem tam měl ty kamarády, zdravím Vláďu do Brna, zdravím Janka Gazdu, ty, kteří opravdu jsou erudovaní a který, když se zeptáš, kdy který vodák vyplul, tak ti to hned řekne, ale já jsem tím tak trochu jako nepoznamenán, ale víš, jak to je. Že se vždycky říká, kdyby vám připadlo, že tady nic nedělám, tak já to tady řídím, takže já od toho mám ty lidi. Nicméně něco jsem přece si zapamatoval, takže třeba existoval jakýsi rytíř z Pašiněvsi, který měl v erbu kajak. To je hezký, to je, dejme tomu, dalo by se říct, nechci říct středověk, ale pozdní středověk, stejně to nikdo neví, takže můžeme to zařadit i do nějakého století, ale zmínil bych to, co už každý ví, tak to je wrestler Ořovský, který byl takový velký talent, který jezdil na lyžích a tady vlastně dovezl i kánoj a jezdil na kánoji. A toho my bychom vlastně pokládali jako takového zakladatele tady české kanoistiky. A přijde nám moc líto, že když jdeme se podívat na náš hrob na Vyšehradě, kde má wrestler Ořovský svůj hrob, tak tam má zapíchnuté lyže a my si říkáme, někdo z těch vodáků by mu tam měl dát pádlo, takže prosím vás, to je výzva.
0: Dobře, tak Mílo, každopádně, ona masivní oblíbenost vodáctví přichází kdy v našich dějinách? Já vím, že v tom trochu plaveš, ale řekni mi, je to ta první republika a rozvoj trampingu?
1: Je to určitě první republika a rozvoj trampingu, protože zatímco wrestler Ořovský se snažil to brát jako hodně sportovně, tak potom tramping to pojímal spíš jako romanticky a byla v tom hodně ta příroda. A to se samozřejmě lidem líbilo, protože my jakožto národ sice jsme sportovci, ale taky jsme trochu lenoši a jsou mezi námi, a já se k ním patřím, vodáci kochači, kteří nechtějí hltat kilometry, ale kteří se chtějí dívat na tu přírodu, mít sebou kytaru, zahrát si nějakou písničku a to právě souvisí s tím trampingem. Nicméně, pokud mi dáváš takovýhle hluboký otázky, já bych posluchače Country Rádia navnadil, že samozřejmě já to vím strašně moc, ale existuje právě to vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou a kdo jste tam nebyl, tak tam je to všechno velmi precizně popsáno, takže kdyby vás něco zajímalo, určitě se tam běžte podívat, je to tam krásné a můžete si tam počíst a dozvíte se tam úplně přesně všechno.
0: Já ale vím, co ty by si vědět mohl, protože trampové přesně...
1: To vypadá, jako kdybych nic nevěděl.
0: Podobně zaměření, takový ty kochači, vymysleli názvy jako Velká řeka, Hadí řeka, Zlatá řeka. Napadá tě takhle z fleku nějaký jiný název, nějaký vtipný, který si třeba slyšel během svých toulek?
1: Když se dělali vodácký slovník, teda ne jako přímo řeky, protože to už vymysleli trampové, ale třeba jsme dávali, ptali jsme se lidí, co si myslíte, že to je koňadra, jo? Tak většinou lidi si mysleli, že to je podprsenka nebo něco takového, slyšeli tam ty ňadra, jo? Ale koňadra vlastně je koníčkovací šňůra, jo? Takže to bylo takový vtipný, nebo když se říkalo, jeden z vodáckých záběrů je ulomit. No tak jako člověk neznalý by řekl, ulomím kus lodi? Ne, tak to je prostě záběr pádlem od lodi, jak se odlamuje nebo ulamuje. Takže to by mohlo být vtipný, ne?
0: Dobrý, tak. Každopádně, Mílo, stačilo. Já bych se zeptal Štěpána Štrupla teď z XTETu, protože jsem se dozvěděl, že on je umělecký vedoucí tohoto velkého tělesa. Štěpáne, vy fungujete od roku 2006.
2: Je to tak.
0: Jaké písně tvoří váš repertoár?
2: Ono se to lehce mění, a jenom lehce, protože já, když jsem před skoro 20 lety holky potkal, protože to byla vlastně parta holek o generaci mladší, než jsem byl já, tak jsme dali dohromady jenom vokální skupinu a oni tenkrát přešli, jestli bych s nima to jim nějak nepomohl dát dohromady a já jsem říkal, budeme dělat spirituály. Takže původně to byly jenom spirituály, no a pak postupně se nabalovalo Osvobození divadlo a folkové písničky a to byl ten začátek, že jsme byli jenom vokální skupina. Hmm. A v covidu jsme seděli se zavřenýma rukama, zavřenými ústy a tak jsem přišel s nápadem přihodit ještě nástroje a tím se to trošku oživilo, že dneska dáváme něco jenom vokálně a něco i s tím instrumentálním doprovodem.
0: Já bych vás teď požádal o první píseň vaší dnešního večera. Co byste tam měli?
1: No, Štěpáne, to my jsme se právě domlouvali i Kubo, že já se k tomu musím přihlásit, protože já jsem na Facebooku psal, že budeme mít jednu vodáckou písničku. A je to písnička, kterou já jsem si vždycky na Tremských Pikovicích přál, když jsme ještě dělávali, aby mi tam někdo zahrál. Ty jsi říkal, že jste mi to hráli, to už jsem zapomněl, nicméně to už je stará historie, Pikovice už neděláme, ale Štěpán tu písničku nacvičil, takže to je písnička pro vodáky.
0: Řekl konferenciér skupiny X-Step Míla Pražák a vy se nyní můžete těšit živě na... Řekl si, o jakou písničku jde?
1: Neřek, to samozřejmě museli všichni natěšený.
0: Tak jo, tak do toho.
2: A je potřeba říct, že jsme ji hráli teprve jednou. Takže doufám, Mílo, díky tobě je to podruhé, doufám, že ne naposled. Štěchovická laguna, když dříma v zadumaném stínu kor.

0: Přátelé, to nebyla studiová nahrávka, to živě zpívala skupina XT2 ve vysílání Country Rádia v pořadu Trmské tamtamy. Každopádně Štěpán si bere basu, čeká nás píseň další, poprosil bych pana konferenciéra, zda by ohlásil další píseň.
1: Konferenciér už tady stojí a samozřejmě ohlásím, protože my jsme slibovali i písničku pro horolezce, protože někteří z vodáků jsou samozřejmě i horolezci. A ono to má takové spojení s naším vodáckým muzeem, protože jeden z významných fotografů, kteří fotografovali vodáky, tak byl pan Hekl, který zahynul na Huascaránu. A o tom je ta písnička, že jo, Štěpáne, je to tak?
2: No zase jsi na vině.
1: Zase jsem na vině.
0: Tak do toho.

Ve čtvrtek 23. dubna 1970 odcestovala z Prahy do Limy výprava československých horolezců vedena doktorem Arnoštem Černíkem. Jejím cílem byl vrchol nejvyšší peruánské hory Huascarán.

V neděli 31. května večer postihlo Jihoamerickou republiku Peru katastrofální zemětřesení, které si vyžádalo desítky tisíc lidských životů. Ve sněhových masách nedaleko jezera Liangnuco zmizela výprava československých horolezců, kteří sem přišli pokořit nejvyšší horu peruánských And, Huascarán.

0: tak to byla síla. Krása, moc děkuju. Cítil jsem v tom takovou až takovou indiánskou romantiku, i když to s tím nemělo moc nic společného, ale možná je to děvčaty. Každopádně, pojďme zase za muzikou. S Mílou Pražákem máme oblíbenou jednu skladbu, ta se jmenuje Zakazuje se, a zatímco on je ten, který by zakazoval, tak já bych povoloval. Bude nám to hrát Wander do 50. Tak příjemný poslech.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Tak posloucháte Tremské tamtamy na Country Rádiu. Teď jsem byl tak rozhozen děvčaty a jejich skvělým projevem, že jsem pustil špatnou verzi skladby Zakazuje se, nikoli vodáckou, ale tremskou. Doufám, že mi to odpustíte. Ale na vodáctví a věci kolem toho tady máme Mílu Pražáka, ten to nahradí. Mílo, když jsme se bavili o tom, že otevíráme řeky rozhlasově, tak praví vodáci ale už určitě řeky otevřeli, že?
1: Tak to je otázka, co jsou praví vodáci, nicméně já bych se ještě vrátil k té písničce, co si pustil, protože ono to bylo správně, že si pustil tremskou verzi, protože ta písnička potom, aby to posluchači nezapomněli, tak právě bude pro ty trempy, tu jsme si připravili, ale já se zpátky vrátím teda k tomu odemykání. Odemyká se zhruba někdy od dubna, ale představte si, že jsou i vodáci, kteří vůbec nezamykají a vůbec neodemykají, protože jezdí celoročně, jezdí ve sněhu, jezdí v ledu a dokonce vlastně my tady s Jiťou jezdíme na štědrý den, štědrodenní ohři, je to už náš každoroční štědrodenní rituál, kdy vlastně je nedopečený kapr, nedodělaný oběd, ale jedeme na vodu, jedeme za kamarády právě horolezci na Svatožské skály a tam se zpívá, hraje a my tam přejdeme na těch kánojích. Takže pro nás vlastně, i když na ohři zamykáme a odemykáme a dělá to krásná víla z lokte a má už dneska malé vílátko, tak my vlastně teda jezdíme, dalo by se říct už celoročně, ale to odemykání a zamykání na ohře je opravdu hezké. A nejsme v tom jediný, samozřejmě každá řeka má svůj rituál. Někde je třeba dědek Sázava na Sázavě, jinde to jsou zase jenom vodáci, kteří to nějakým způsobem odemknou a zamknou. Ale patří to k tomu, že pak už se jakoby ukládají ty lodě do těch stodol a pak už se o té vodě jenom povídá, kdo co sjel, jaký to bylo a kolik se vypilo piva.
0: Minulý rok jsme mohli vidět takové šílené fotografie z Českého Krumlova, kde, já nechci říkat vodáci, spíš turisté na raftech prakticky zabarikádovali celé koryto té řeky. Ptám se, dá se tomuhle nějak předejít a řeší se to nějak?
1: Určitě dá se tomu předejít, jeďte na jinou řeku. Je to úplně to samý, jako když uděláš fotky z jizerské padesátky, kde se zabere úplně celý hory, je tam spousta lidí. Prostě je to o tom, že jsou některé dny, jako na Cyrila a Metodě v červenci, kde se všichni Češi, už je to takový trend, rozhodnou jet na vodu a všechny řeky jsou plné a z toho jsou potom ty fotografie. Samozřejmě, že Vltava je taková nejexponovanější, tam opravdu je to, dalo by se říct, přes ty prázdniny, ale když já to vemu u nás na Ohři, na Berounce, na Otavě, na Lužnici, tak tam tohleto se většinou nestane, protože vodáci se rozptýlí a chtějí jet i jiné řeky, než ty, kde si na každých 100 metrech hospoda.
0: Mílo, přicházím za tebou jako tvůj kamarád s prosbou o radu. V půlce srpna chci tento rok na vodu. Nechci na Ohři, protože tam jsem teď byl dvakrát za sebou. Berounka je na mě často línej volej. A tak se ptám, Sázava, jezera, nebo kam by si v půlce srpna ty vyrazil? A rovnou říkám, nepotřebuju mít každých 5 kilometrů zastávku v hospodě, radši hltám kilometry, ale mám rád i hezkou přírodu, hlavně, aby ta voda trochu tekla.
1: Takže hezká příroda, dobrý tramping, aby tam nebylo moc lidí.
0: Tak.
1: Colorado. Jedině Colorado ve Spojených státech Arizona.
0: Dobře.
1: Ne, dobře, to je daleko, ale myslím, že tak daleko není Hron na Slovensku. Hron krásně teče, je tam nádherná příroda, vlastně na jedné straně Nízké Tatry, na druhé straně Slovenské Rudohoří. Krásný peřeje.
0: Takže jezera Sázava to rovnou odepisuje, že nebudu spokojený.
1: Jezera je hezká, ale v tom horním toku většinou nebývá voda, v tom středním toku je to hrozný volej, takže to bych jako nedoporučil. Sázava tam bych tě poslal, protože tam vodácké muzeum, ale je to taky volej, co si budeme povídat. Doporučil bych Hron, ten je výborný.
0: Dobře, tak děkuji, řeknu to doma. No a ještě poslední věc, čekají nás letos na českých řekách nějaké novinky či změny v povinnostech, o kterých bychom měli vědět?
1: Tak jedno pivo si dát vodák může, což je dobrá zpráva. Někde jsou novinky takové, že jsou nějaká omezení, že se třeba v Českém Krumlově přenáší lodě, ale to se prostě holt tak děje, že se někdy předělává jez. Ale co se týče jako těch zákonů, tak to je pořád stejné. Akorát, co já zjišťuju, tak vlastně vodáci čím dál častěji nevozí kytary, ale takzvaný vrešti bůdky, jako hovorí náš kamarád Gogo ze Slovenska z Hronu. A je to takový nešvar, že prostě na té kánoji místo, aby se zpívalo, tak se pustí prostě reprodukovaná hudba. My to nemáme rádi, vždycky k takový lodi přijedeme, vememe jim vrešti bůdku a zahodíme ji do vody. Takže kdo nás potkáte, tak víte, na koho jste narazili.
0: Tak pojďme zase za muzikou. Ivan Mládek se Zelenáč nám řekne, že Labe je hluboká řeka a Malina Brothers nás vezmou na Metuji. Tam totiž lítají ledňáčci. Tak příjemný poslech.

0: České řeky dnes otevíráme v tremských tamtamech na Country Rádiu za doprovodu Míly Pražáka a skupiny XTET. Mílo, ty si tedy dnes přived tuto partu, kde jsi na ně narazil?
1: Kde se dalo? Ne, tak je to o tom, že vlastně děláme festivaly folkové a tremské hudby a vlastně mi možná doporučil náš dvorní zvukař Pája Lišák, takže tím se u mě vyskytli a my to máme tak, že vlastně máme rádi kapely, které mají rádi nás, na které se můžeme těšit, takže z toho vznikla nějaká spolupráce a samozřejmě je to taky o tom, že když Štěpánovi řeknu nacvič tuhle písničku, ta se mi moc líbí, tak on ji nacvičí, že jo, takže to...
0: Štěpáne, já bych se teda teď zaměřil na tebe, první asi se jenom zeptám, bude s váma ten Míla jezdit jako ten konferenciér, hodíš mu lano?
2: No, jako já myslím, že by to bylo super, protože takhle jsem konferenciérem já a to už se možná omrzí za chvíli, tak a Míla by byla určitě nová krev, jenom nevím, jestli vzdálenost Jindřichův Hradec a Mariánské Lázně budou úplně ideální na to kontaktování se na akcích.
0: Já jsem se koukal, že vy už máte 3 studiová alba. Mm-hmm. První otázka je, proč je nemáme my tady? Proč je tady nemáme v Country Rádiu a no na to se tam jako na první.
2: Já myslím, že se někde stala chybička, protože když Country Rádio ještě nesídlo tam, kde sídlí, tak si myslím, že první album určitě jsem dával do Country Rádia, ale možná se stěhováním ztratilo a jinak to samozřejmě můžeme napravit.
0: Já navrhuji, že ty dneska večer, až přijedeš domů, tak se zabalíš, vypravíš se na poštu, teda až ráno, až otevřou, až se vyspí. Děkuju. A poslal bys to sem. Co ty
2: určitě,
0: na to?
2: Budu moc rád.
0: A kdo u vás píše písničky?
2: No, to je jediná výhoda kapelníka v tomto souboru, že může psát písně tetám na tělo a v poslední době teda i Péťovi na tělo, už jsem si zvykl.
0: Já jsem koukal na vaše přehledné webové stránky x-tet.cz, tam všechno najdete posluchači, že každý měsíc pořádáte takzvané folkové večery v muzeu. O co jde?
2: Je to taková novinka, musím říct, protože jsme začali letos, my jsme dřív pořádali festival zpívání nad Nežárkou, který se po 15 letech musel odmlčet hlavně z finančních důvodů a já jsem pořád hledal cestu, protože kamarádských kapel je spousta a vím, jak to všichni máme, že si rádi zahrajem a těch příležitostí není třeba tolik, takže jsme se dohodli s muzeem Jindřichohradecka, že uděláme letos takový nultý ročník na zkoušku, jestli to bude fungovat a jsem hrozně rád, že si ty pořady hned v lednu našli vlastně svoje diváky a každý měsíc prostě se ta kaple, kde se ty koncerty v muzeu Jindřichohradecka odehrávají, tak se naplní a zveme prostě spřátelené kapely. Teď jsme od začátku roku jsme tam měli Namátkou, Bonsai, Čtyři zdi, Péťu Bohuslava, Echolamu a budeme mít pauzu přes léto, protože myslím si, že těch hudebních akcí je přes léto v podobě určitě festivalu Habakuk a budeme pokračovat v září, říjnu a listopadu, kde vím, že bude v září třetí míza, pak tam bude kapela Hrst a v listopadu s náma budou brněnské Mošny.
0: Připomenu, že vše naleznete na x-tet.cz a poslední otázka před vaším zpíváním tady, jak jste na tom vy s vodáctvím? Kdo z vás tak jednou ročně vyrazí na vodu? Přihlásí se někdo?
2: Tak já jako teďko mám lehce pauzu, ale je pravda, že jsem v minulosti pořádal tábory, vodácký tábory pro děti, takže dokonce jsem musel projít takovým tím kurzem a nevím, kurz teda úplně nezajišťuje, že dítě neutopím, ale nicméně to byla nutnost a myslím si, že české řeky až na výjimky mám sjetý v podstatě všechny a těším se, že konečně třeba letos vyrazím i s Mílou a Jíťou a bylo by to fajn.
0: Takže Štěpán prošel, co vy dámy? Jedna aspoň. Ne.
1: Aspoň na parníku jste byli, ne?
3: Na parníku, jo. My jsme jezdili s dětmi, když byli malí, tak to jsme jezdili, ale to už je dávno.
0: Tak, tohle přejdeme. Pojďme dál, co tam máte za další píseň?
2: To asi řekne konferenciér.
1: Tak je to na konferenciéra. My jsme slíbili našim posluchačům, že budeme mít i písničku pro trampy, takže teď bude trampská písnička a nechám na Štěpánovi, ať si tu písničku teda představí.
2: Byť je to vlastní úprava, tak se na rovinu musíme přiznat, že se jedná o hobousárnu a náš kamarád, já mám okno teďko, náš kamarád Luboš Stráník kdysi přišel s tím, že by se mu líbilo tuhle písničku dělat jenom vokálně a protože to bylo v době, kdy my jsme neměli žádný nástroj, tak mě ta nedohraná tak jako se líbila, že vlastně to nás ve vokální podobě nemůže napadnout, abychom nedohráli, tak snad dneska dospíváme. Takže nedohraná.

0: a dost.
1: Nádhera. Xtet zpíval živě ve vysílání Country Rádia. A já, jak s oblibou rád říkám, kdo umí, ten přidá. Pane konferenciére, vy víte, co bude dál?
2: Určitě vím, protože my jsme tady vlastně mluvili o těch počátcích vodáctví v Čechách a že to byl počátek vlastně, nebo souviselo to s trampingem, s tou romantikou. A co by byla romantika bez cowboyů a koní prohánějících se po prériích? Takže písnička Divokého západu.
1: Můžete, Štěpáne, asi.

0: Na tři prostorové mikrofony u nás ve studiu Country Rády a teď dozněla tato nádherná píseň Klobouk dolů. Moc děkujeme. Pustíme si teď skupinu Pacific s Helenkou Maršálkovou. Ta vždy totiž všude upozorňuje, že na rozdíl od Tonyho Linharta nikdy nebyla tramp, ale zarytou vodáckou holkou. Tak se nám taky představí.
1: Posloucháte Trampské tantamy na Country Rádiu.

0: S Mílou Pražákem a skupinou Xtet dnes otevíráme řeky na Country Rádiu s tím, že jsme je vlastně už, dá se říct, otevřeli. A Míla Pražák je ještě tak činorodý, že pro občany v této vlasti pořádá hned několik krásných hudebních akcí. Tak přátelé, hudby milovní notýsky k sobě a Míla vás teď pozve. Tak do toho.
1: Tak ta první akce už je za námi, to byl vodácký festival ve Zruči nad Sázavou, ale můžu pozvat, to sice není úplně moje akce, ale když jsi tady říkal o tom konferování, tak, nebo moderování, tak jsem byl přizván k jednomu skvělému festivalu, k Sokolovskému dostavníku ve městě Sokolov. Je to údajně nejstarší festival folkové a tramské hudby v České republice a byl jsem tady přizván, abych to uváděl a Sokolovský dostavník bude teď v sobotu, přátelé, kdo byste chtěli přijet, tak tam je Honza Nedvěd mladší, Pavlína Jíšová a Bohadlo, Hop Trop, Sekvoj, Jimmy Boozman a bude tam i indiánské městečko a je to vlastně v Sokolově, v lodinici Dronte, tam, kam jezdíte na folkovou ohři. Další festival je takový domácký, protože už mnozí vědí, že bydlíme v Louce, ne na Louce, ale v Louce v osadě Louka, kde je domácí festival, kam zveme naše milé kamarády a zveme tam i kapely, takže Xtet tam například bude, bude tam strašlivá podívaná místní písničkáři a o dalších ještě rokujeme, kdo nás navštíví, ale co už víme program, tak to je na folkovou ohři, to je opět v Sokolově, tedy stejně jako Sokolovský dostavník a tam letos vystoupí Pacific, Xtet, strašlivá podívaná Mandala, Nové struny, Nový bronzosouři, finalista Porty a Echolama.
0: Bude to uvádět náš kolega Miloš Keller?
1: Miloš Keller pravidelně jezdí na folkovou ohři, jsme spolu dohodnutí, takže jestli svým spacím autíčkem dojede a trefí, tak zase bude se mnou. My spolu to teda většinou uvádíme.
0: Dneska tady byl a ptal se, jestli ho ještě chceš.
1: Miloši, chci tě.
0: Tak, to je důležitá zpráva pro kolegu Kellera. A teď k Xtetu. Řekni mi, Štěpáne, co vás v nejbližší době čeká a nemine?
2: V nejbližší době, když vezmu veřejnost,

0: jinou akci, protože my třeba hrajeme pravidelně na promocích Vysoké školy ekonomické, tak budeme přesně za měsíc kousek od Prahy, 26. června budeme hrát v Chrástu nad Sázavou, to je dneska součást Týnce nad Sázavou, v kostele svaté Kateřiny, taková krásná, nemůžu říct zřícenina, ale kostel, který je před zřícením a je tam parta nadšenců, kteří ho opravují, takže všechny ty koncerty tam dělají ve prospěch toho kostela. Hmm. A samozřejmě v létě nebudeme chybět na akcích, které říkal Míla, nebudeme chybět třeba na prázdninách v Telči, takže určitě se máme šanci potkat.
1: A vy rozhodně posluchači na XTED vyražte. A jelikož máme ještě trošičku času, pojďte tam něco vypálit. Co tam máte teď? Teď už je to bez konferenciéra.
0: Je to sice bez konferenciéra, ale vím, že by mi neodpustil, kdybychom tento spirituál nedali.
1: Tak, do toho.

0: Nádhera, moc děkuju. A máme ještě opravdu trochu času, pojďte ještě vypálit jednu, jestli máte něco.
1: Tak ještě jednu, jak já říkám, mildovku, protože nám ji věnoval Milda Vokáč. Chůze.

0: Děkuji, dnes nás doprovázel celým vysíláním, doprovázela skupina XTET, konkrétně Lenka Valinová, moc děkuji.
1: Ahoj, děkuji, mějte se.
0: Eva Hejdová.
2: Děkujem, zdravím.
0: Lucie Bártu.
3: Ahoj.
0: Viktorie Bazáková.
4: Hezký večer.
0: Petr Hejda.
5: Ahoj, krásný večer.
0: A Štěpán Štrupl.
6: Mějte se fajně, děkujem.
0: A o vodáctví nám velice zajímavě a poutavě vyprávěl Míla Pražák. Moc děkuji, Mílo, měj se moc hezky, ahoj.
7: Taky se měj hezky a zase někdy ahoj na vodě.
0: A vám posluchačům přeju příjemný zbytek dnešního dne a za týden naslyšenou. Ahoj.
8: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobím ramen.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Ústecký kraj si letos připomíná 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od bitvy u Ústí nad Labem, zvané též bitva na Běháni. A kdo chce, může být u toho 6. června u jezera Matilda. Dobovou atmosféru navodí historický festival, jehož součástí budou rekonstrukce obou bitev, představení katovského řemesla, ale i středověké tržiště z řemesly a kuchyní. Chybět nebude ani přehlídka dobových zbraní, hudba nebo divadlo pro děti. U jezera Matilda 6. června byste tedy určitě neměli chybět. Co třeba 50. výročí festivalu trampských písní? Louka u Nory na Horním Jelení. Tahle parádní akce se koná od pátku 29. do neděle 31. května. Pořadatelé vzkazují, že se můžete těšit na skvělé kapely a spoustu další zábavy. Neckiáda, to už je taková klasika. Sobota 30. května od 15 hodin v Jabkenicích. Bude to den plný zábavy na vodě i na suchu. Hudební doprovod zajistí opět skupina Darebáci. A ještě dodám, že Jabkenice najdete u Mladé Boleslavy. A Tomáš Hlinka bude slavit 80. V sobotu 30. května od 19 hodin v areálu v Zářečí Poleň u Klatov. Čeká nás křest nového alba a také vzpomínka na Michala Tučného. To byly dnešní pozvánky. Podrobnější informace a další akce na www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný úterní večer s datem 26. května vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerní vysílání Country Area. No samozřejmě i dneska mám do úvodní hodinky Country je všechno, co se mi líbí, připraveno mnoho písní ze svého archivu. A jelikož se vám minulý týden líbilo, sešlo se to s velkým ohlasem, že jsem vám pouštěl opět po nějaké době instrumentální skladbu, a dožadovali jste se mnozí, jestli bych to nemohl zopakovat. No samozřejmě to zopakuji velice rád, protože instrumentálek mám opravdu hodně. Minulé to byla kytarovka, jedna z nejlepších úplně. A dneska mám pro vás dalšího skvělého kytaristu, který se jmenuje Johnny Highland. Je to takový docela robustní chlapík, abych tak řekl, protože bych se ho nerad dotkl. Asi hodně jí hamburgery zřejmě, je to Američan každým coulem, ale to myslím se vší láskou, dělám si legraci samozřejmě, protože je to opravdový mistr, neuvěřitelný mistr. A co předvádí na kytaru, a to pozor, to ve všech žánrech, ne zdaleka jenom v country hudbě. On když vezme do rukou kytaru, tak dokáže zahrát stejně tak jako countryovku, tak rockovou vypalovačku, bluesovku, swingovou píseň, jazzovou a všechno mu jde a naprosto stylově. Ale samozřejmě, jelikož jsme tedy na country rádiu, tak jsem vybral stylovou country píseň, kterou nazval Barnyard Breakdown. Hraje Johnny Highland.

Zpěvák a kytarista, hlavně také skladatel John Fogerty je znám samozřejmě především díky kapele Creedence Clearwater Revival, kterou založil v 60. letech společně se svými bratry, a pro tuhle tu kapelu on vlastně psal veškerý repertoár. Proto mu ta škatulka později začala být docela malá a z kapely odešel, vlastně kapela potom už zanikla, protože on byl skutečně hybatelem celé té party a dodával hlavně všechny ty písně. No a vydal se na velmi úspěšnou soulovou dráhu, která trvá do dnešních dnů, protože John Fogerty, přestože už je to pán v letech, tak neustále koncertuje, vystupuje. Měl jsem to potěšení vidět několik jeho koncertů, dokonce jeden i v Drážďanech. Ku podivu v městě, kde bych to úplně nečekal, a bylo to znamenité vystoupení, musím říct, bylo to v takovém přírodním amfiteátru v parku. A John Fogerty vydal v roce 2009 skvělé album, které se jmenovalo The Blue Ridge Rangers Rides Again, což vlastně navázal na album, které natočil v 70. letech, a zařadil na něj písně nikoli ze své autorské dílny, ale najdeme tam třeba perly od Johna Bryana nebo od Rickyho Nelsona, od Bucka Owense, dokonce je tam Back Home Again od Johna Denvera, píseň od Ray Price a spoustu dalších. A je tam také několik duetů, jeden naspíval třeba s Bruce Springsteenem, ale je tam také krásná píseň, do které si přizval dva své kamarády, velké, no a teď si vybereme, rockery nebo countrymeny. Jsou to pánové Don Henley a Timothy B. Schmidt, tedy oba dva členové kapely Eagles. Don Henley je bubeník a zpěvák, to je ten pán, který zpívá například Hotel California. No a Timothy B. Schmidt je basista, který přišel do kapely až na konci 70. let, a vybrali si píseň, kterou zpíval právě kdysi Ricky Nelson, a jmenuje se Garden Party, a je to opravdová countryová pohodovka. Pojďme si ji pustit.

0: pátek jsem ve večerním vysílání vzpomínal nedožité narozeniny Charlese Aznavoura a pouštěl jsem jeho nejslavnější píseň, ke které jsem taky říkal, že od ní mám několik různých verzí, dokonce v různých jazykových mutacích. Samozřejmě jsem zmiňoval i tu od Karla Gotta, kterou zpíval už kdysi dávno s krásným českým textem, ale říkal jsem také, že mám tu píseň v podání Willieho Nelsona, tedy velikého country barda. No a navazuji teď na dotaz jednoho z vás, posluchačů vnímavých, kteří jste tuto informaci zachytili a udrželi a poslali jste mi mail, jestli bych mohl tedy tu verzi Willieho Nelsona pustit, což udělám samozřejmě velmi rád, protože je velmi, velmi povedená. Takže Willie Nelson, vzpomínka na Charlese Aznavoura, Yesterday When I Was Young.
1: Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze

Jednou z nejznámějších písní historie country music je bezesporu skladba Walking After Midnight, která vznikla už v 50. letech. Původně i pánové Don Hecht a Alan Block napsali pro zpěvačku Keystar, ta ji ale odmítla, respektive její vydavatel tehdy odmítl. Myslím si, že později si museli hodně rvát vlasy, protože z písně se v zápětí vyklubal opravdu obrovský hit, který mimochodem v roce 2020 byl uveden do síně slávy Grammy, což se neděje úplně všem písním. A byla to právě nahrávka z roku 57, kterou v tom roce pořídila slavná Patsy Cline. Protože pan Hecht se jen tak nedal po tom neúspěchu, kdy Keystar odmítla. No a nějakou dobu píseň ležela ladem, no a až potom teprve se naskytla příležitost, kdy ji nabídl Patsy Cline, která ji v roce 56 natočila. No a ta veliká sláva tedy přišla v roce 57, a to především díky tomu, že Patsy Cline se zúčastnila televizního přenosu na stanici CBS, byla to show Arthura Godfreye. No a tam tu píseň viděla samozřejmě spousta lidí a opravdu přes noc z ní stal ten obrovský hit a té písně, toho singlu, se prodalo tehdy přes 1 000 000 kusů. No a pro Patsy Cline to znamenal opravdu crossoverový hit, protože píseň se umístila nejenom na country hit parádách, ale i na popových. A já mám pro vás jednu takovou zvláštní verzi teď, protože i od téhle té písně sbírám ty různé verze. A pustím vám tu, kterou mám pocit, že jsem vám ještě nikdy nepouštěl, byť je to tedy s podivem, a bude jí zpívat současná country, ale i tak trošku popová hvězda Kelly Clarkson. Takže můžete porovnat s tím originálem, tohle je prostě další povedená verze. Walking After Midnight.

Tak to byla krásná písnička Františka a Honzy Nedvěrů. To byla vlastně píseň z jejich úplně posledního alba Souhvězdí jisker, které jsme natáčeli v nádherném podzimním počasí. Bylo to vlastně v září. A vzpomínám si, že to bylo krásné září, teplé, sluné. Byla to opravdu nádhera a tehdy jsem do studia přivedl i kluky z kapely Monogram, protože Honza chtěl, abych mu tu desku zprodukoval víc do bluegrassu, jeho milovaného, což měl rád i Fanda, který měl rád i moderní country, takže na ty chvíle v tom studiu moc rád vzpomínám. Teď to bude píseň, kterou jsem vám pouštěl také nedávno, a sice Wichita Lineman od Glenna Campbella, a zpívala ji jeho dcera. A také jsem vám sliboval, že mám některé další verze, což vás také evidentně zajímalo. Takže dneska mám pro vás hned tu další a řekl bych, že rozhodně jednu z těch nejzvláštnějších, protože ji bude zpívat italský, no a teď asi nejblíž to bude rocker. Je to muzikant, který se věnuje rockové hudbě, popu nebo soulu, ale také blues a funky, a jmenuje se Zucchero. Samozřejmě znáte ho velmi dobře, má typický hlas. Tohoto pána já obdivuji již mnoho let od chvíle, kdy jsem ho vlastně zaznamenal, už to by, tuším, že teenager. No a on také zpíval s řadou mně blízkých hudebníků, jako je třeba Eric Clapton nebo Ray Charles, taky zpíval s Joe Cockerem nebo Paulem Youngem a mnohými dalšími, také s Eltonem Johnem, s Brianem Mayem. No, je jich opravdu hodně a hodně. Také byl na krásném vzpomínkovém koncertu na Freddieho Mercuryho, kdy zaspíval jednu z písní kapely Queen. A dá se říct, že do jisté míry mnozí byli překvapeni, když natočil pár country písniček, ale jemu opravdu sedí všechno. Tak jsem zvědav, co řeknete na jeho nádhernou, řekněme, soulovo-countryovou verzi téhleté známé písně Wichita Lineman.

To byl skvělý Ondřej Ruml a písnička Úsměv. Tak a mám pro vás další známou píseň, která se jmenuje It's a Heartache. To je skladba, kterou v roce 1977 do světa vypustila zpěvačka Bonnie Tyler, dáma s krásným chraplavým hlasem, což já teda u zpěvaček dam obdivuji, mám to rád. A tahle ta písnička vlastně už tehdy byla řazena do kategorie country. Byť se mnohým v té době zdála jako typická rocková záležitost, tak to byla už tehdy čistokrevná countryovka a dnes po těch dlouhých letech si to myslím dvojnásob. No a já vám ji teď pustím v úpravě od Rod Stewarta, dalšího zpěváka s krásným chraplavým hlasem, protože ten se jednoho dne rozhodl, že natočí své oblíbené

Už když jsem byl malý hošík, tak si vzpomínám, že vždycky, když začala v rádiu hrát písnička Mít svůj kout v podání Jitky Zelenkové, tak jsem se zaradoval, protože něčím mě od útlého dětství ta píseň vždy učarovala. A trvá mi to tedy dodnes, Jitce jsem to mnohokrát říkal, ale uklidně na mě říkala, že ty účinky blahodárné této písně působí i na mnohé další, že nejsem jediný, tak jsem rád. Ale říkám to proto, že Jitka natočila tuhle tu píseň dokonce několikrát, samozřejmě ta první verze z roku 77, tak tu nahrála s orchestrem Ladislava Štajdla, pochopitelně, což byla kapela, která doprovázela Karla Gotta, kde Jitka zpívala co by vokalistka v jeho kapele mnoho let, to také jistě víte. No ale já mám teď pro vás takovou libůstku hudební, protože Jitka tuhle tu krásnou píseň natočila na jedno ze svých speciálních alb pouze za doprovodu klavíru a musím tedy říct, že té písně dodala takový jistý další krásný rozměr. Tak pojďme si na tuhle tu krásnou písničku zaspomínat. Jitka Zelenková, Mít svůj kout.

To byl Dwight Yoakam a jeho verze známé písně Mercury Blues, kterou můžete znát také v podání Elena Jacksona, který si ji v 90. letech vypůjčil z repertoáru jednoho slavného rockabilly zpěváka z 50. let a udělal z ní po těch dlouhých letech obrovský hit. No a takhle si s ní poradil právě Dwight Yoakam. To je z dnešní hodinky country všechno, co se mi líbí, téměř vše, až na jednu jedinou píseň, která zazní za malý okamžik. Je to nádherná balada s názvem It Won't Break Her Back. A doufám, že se vám bude líbit samozřejmě. A já se na vás budu těšit pochopitelně po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný večer.

0: stačí jen přivřít oči jako kotě si přijíst, a vrátíte se ke starým láskám.
1: Na půti jsem vystřelil růži z papíru, teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: 21 hodin 10 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman a tohle byl Vaby Daněk, písnička Rychlejší koně. Já vzpomínám si, že když jsme se s Vabym vždycky potkali, tak tu píseň parafrázoval, upravili malinko s jiným textem. Vaby měl vůbec ten dar, že ty písničky přetextovával. Vzpomínám se také na několik nedvědovek, když nám minulé hodině hráli, jak jim krásně přetextoval Stánky, ale to by se pravděpodobně dalo publikovat až po 22. hodině, což teď ještě není. Ale za to však vám můžu říct, na co v této hodině určitě dojde. Poslechneme si opravdu velké trampské bardy Vabyho Rivolu a Mikyho Rivolu a jeho přátele Pavla Páku.
1: Jo,

0: No a Roman Horký vám zaspívá jednu smutnou, ale krásnou baladu, kterou nazval Oči mého otce.
1: Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející.
0: Tak to byla malá ukázka toho, co vás čeká v následujících minutách, ale teď už pojďme zpět do roku 1983, kdy George Strait naspíval svůj velký hit Amarillo by Morning. Petr Kocmar vám přeje klidný večer.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo v historii právě 26. května. Roku 1303 byla korunována českou královnou manželka Václava II. Eliška Rejčka. V roce 1916 proběhla premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně, a sice v Národním divadle v Praze. V roce 1928 se odehrálo otevření nově vybudovaného brněnského výstaviště. Mimochodem, to jste asi zaznamenali, staví se tam, už je téměř hotov, si myslím, nevím přesně, jak to je, ale ten nový obrovský sál, ta hala, bude to současně i vlastně hala, kde se budou odehrávat koncerty, a má to být údajně něco super extra moderního, má to být takzvaně hudebně vychytáno všechno, aby se ty koncerty tam opravdu nesly tak, jak mají. Tak jsem na to velmi zvědav. Roku 1896 proběhla korunovace posledního ruského cara Mikuláše II. Roku 1897, teď se budeme chvilku bát, se datuje první vydání románu Drákula irského autora Brama Stokera. Šlo tehdy o první zpracování upírské legendy do románové podoby, no a kniha se stala klasikou literárního vampirismu. V roce 1918 byla vyhlášena Gruzínská demokratická republika, no a v roce 1923 se ve Francii jel poprvé vytrvalostní závod 24 hodin Le Mans.

kolik drahocenných rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

větve časem tlející. Ani nevíš, co jde za tvé oči hřející. Ani nevíš,

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Dnes slaví narozeniny spousta významných osobností, pojďme si některé z nich připomenout. Tak v roce 1900 se narodil básník pan Vítězslav Nezval. Opustil nás 6. dubna roku 1958. V roce 1910 se narodil básník Oldřich Mikulášek. V roce 1967 filmový a také televizní a nutno podotknout populární herec pan Martin Zounar. V roce 1973 se narodila slavná operní pěvkyně, mezzosopranistka Magdalena Kožená. V roce 1920 pak americká jazzová, ale také popová zpěvačka Peggy Lee. V roce 1926 se narodil americký jazzový trumpetista, skladatel a slavný světový kapelník Miles Davis. Zemřel 28. září roku 1991. V roce 1942 se narodil slovenský zpěvák pan Dušan Grůň. V roce 1964 americký rockový zpěvák a vynikající kytarista Lenny Kravitz. O tom bude řeč ještě zítra v hodince country je všechno, co se mi líbí. Mám připravenou jednu hudební libůstku, těšte se na to. V roce 1966 se narodila anglická herečka Helena Bonham Carter. Hraje většinou takové ty zvláštní temné postavy. No a v roce 1991 se narodil herec Martin Donutil. Ano, jak příjmení správně napovídá pro toho, kdo netuší, tak je to syn Miroslava Donutila. No a napadlo mě, že bychom Martinovi mohli poslat teďka přání prostřednictvím písně jeho tatínka, kterou budete znát vy všichni, kteří máte rádi film Balada pro banditu, což bylo nejdříve samozřejmě divadelní představení v brněnském divadle Na provázku, kde exceloval Miroslav Donutil. No a později se to podařilo přenést i na filmový pás a v tom filmu mimochodem hrála také kapela Greenhorns. Určitě si vzpomínáte na ty záběry. No a já vám teď pustím tuhletu písničku, kterou složil pan Jiří Štědroň, vynikající skladatel. Tak vám ji pustím v nové úpravě, tak jaký Mirek Donutil natočil, tuším, že někdy v druhé polovině 90. let to bylo určitě, ale nevím přesně ten rok, natočil na jedno ze svých alb a natočili tam v nové úpravě a tuším, že na to piano mu tam krásně hraje Petr Malásek. Tak pojďte si poslechnout tuhletu novou verzi a posílám ji samozřejmě dnešnímu oslavenci Martinovi Donutilovi.

Poslouchal jsem nedávno jednoho amerického komika, herce, ale také moudrého člověka, který vedl debatu s někým, už nevím přesně, kdo to byl, to není důležité, ale bavili se na téma náboženství a víra a chození do kostela. A ten dotyčný komik tomu druhému velmi vtipně odpověděl a řekl mu, hele, kdo sedí v kostele s očekáváním, že z něj bude dobrý člověk, ten může klidně sedět v garáži a čekat, kdy z něj bude auto. Myslím si, že tím docela hezky vyřešila náboženskou otázku, tak o to jsem se s vámi chtěl podělit, nevím, proč jsem si na to zrovna teď vzpomněl, ale připadalo mi to hezké. Pojďte si na Willie Honesna, Hank's Guitar a já se na vás těším po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

22 hodin, k tomu téměř 10 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Radio, no a s vámi samozřejmě až do půlnoci Petr Kocman. Tak v této hodině jsem kromě písní připravil i vzpomínku na dvě velké osobnosti, jednak světa hudby, ale také světa filmu, což bude ten další vstup hned. Bude samozřejmě ta vzpomínka spojena také s písničkou. Písně jsou vybrány a myslím si, že ta skladba vám připomene staré dobré westernové časy. Tak, teď už jsem to hodně napověděl. Teď si ovšem dáme jeden velký hit z roku 2008, písničku The Best Day, kterou složila a tehdy naspívala Taylor Swift. Přeji vám hezký večer.

Dnes celý filmový svět a zejména všichni milovníci westernů vzpomínají na herce, který hrál v různých filmech, ať už to byly válečné nebo dobrodružné, historické, dokonce také romantické komedie, ale hrál právě hlavně ve westernech a tím člověkem byl Marion Robert Morrison. No, myslím si, že tohleto jméno vám možná až za stolik neřekne, pokud nejste absolutní znalci, ale když vám řeknu John Wayne, tak jste asi už doma. Ano, John Wayne, jeden ze slavných hollywoodských herců a člověk, když se řekne jeho jméno, tak člověk si asi vybaví právě ty westerny, si myslím, ve většině případů, nebo já určitě, protože jsem se na ně díval už jako malý kluk a měl jsem je vždycky moc rád. On byl opravdu nejenom skvělý herec, ale také režisér a producent a také podnikatel. A v roce 1970 obdržel Oscara za herecký výkon ve filmu Marshall, byl to jeho jediný Oscar, bohužel. No ale roku 1999 jej americký filmový institut zařadil mezi největší filmové legendy všech dob. Marion Robert Morrison, zvaný Duke, pocházel z poměrně chudých poměrů, narodil se v Iově, ale roku 1916 se rodina přestěhovala do Glendale v Kalifornii, kde Duke v roce 1921 nastoupil na Glendale High School. No a v roce 1925 získal sportovní stipendium na univerzitě v Kalifornii na práva, ale o stipendiu po dvou letech kvůli zranění přišel a musel univerzitu opustit. Sehnal si ale místo ve filmovém studiu Fox Film, což bylo klíčové vzhledem k dalším událostem, kde se vzhledem ke své atletické postavě, protože měřil nějakých 193 cm, zpočátku uplatnil jako pomocná síla a později jako kaskadér dokonce. No a první velkou roli mu nabídl režisér Raoul Walsh ve výpravném westernu Big Trail. To bylo v roce 1930. No a při této příležitosti dostal Duke Morrison nové jméno. Ano, John Wayne. Ještě v roce 1971 v rozhovoru uvedl, a teď cituji, trvalo mi dlouho, než jsem si na ně zvykl a pořád neslyším, když na mě někdo zavolá Johne. No, ten snímek bohužel v kinech neuspěl, ale Wayne se uchytil v nízkonákladových westernech a za 8 let účinkoval v 60 filmech. Bylo to období velké hospodářské krize, jak vzpomíná John Wayne, a když člověk potřeboval práci, jednoduše udělal, co se mu prostě řeklo. No a pracovní den trval 12 až 20 hodin. Nezajímali se o vás proto, abyste se někde poflakovali, abyste hráli a požadovali jenom výdrž. Takhle tedy John Wayne to komentoval. Nesměli jste to prostě vzdát. No a v roce 1939 ho režisér John Ford obsadil do westernu Přepadení. V originálu to byl Stagecoach. No a ten film získal dva Oscary a role Ringo Kidda znamenalo průlom ve Wayneově kariéře. No a pak ty filmy samozřejmě hojně přibývaly. No, soukromý život měl také docela zajímavý, protože byl třikrát ženatý, nejdřív s Josefin Sinzovou, dcerou panamského konzula, s ní se seznámil na vysoké škole. Měli spolu 4 děti, ale bohužel to manželství nevydrželo, protože Wayneův hektický způsob života a jeho pracovní nasazení, hold, to se, s tím se nedalo bojovat. No, nakonec právě to stálo u rozvratu i následujících manželství. To další bylo s mexickou herečkou Esperanzou Baurovou a peruánskou herečkou Pilar Paletovou, s níž měl 3 děti. No a po rozchodu s třetí manželkou v roce 73 žil s Pat Stacevou. No a Wayne se kromě herectví věnoval také i podnikání, dokonce vlastnil ranč, hotel, také měl ropné vrty a měl podíly ve firmách, které mu zajišťovaly dodatečné příjmy pro financování té docela velké rodiny. No, podle pamětníků byl Wayne docela výrazná osobnost a proslul jako vtipný společník i loajální přítel, který ve své produkční společnosti často zaměstnával bývalé kolegy ještě z dob svých začátků, takže si to dobře pamatoval, kdo mu pomohl. Byl také výborný šachista a zajímá se o historii a ve svém oboru měl pověst profesionála. Vždycky přišel včas, vždycky zná text, vždycky měl plno nápadů, co by se dalo udělat. Byl docela tvrdý na režiséry, kteří si řádně neudělali domácí úkoly takzvaně, a byl ohleduplný ke kolegům hercům. No a s lidmi, kteří práci odbývali, neměl žádnou trpělivost a nijak to také nezastíral. No, život Johna Wayna byl velmi bohatý. Já bych teď rád na jeho dnešní narozeniny zavzpomínal pro mě tou nejkrásnější filmovou westernovou melodii, která se jmenuje
My Rifle, My Pony and Me, což je píseň, kterou mi hrával už můj tatín, když jsem byl malý, který si v kinech na tu písničku díval tehdy. Bylo to v krásném filmu, kde hrál také Dean Martin, slavný swingový zpěvák, a hrál tam taky Ricky Nelson a samozřejmě John Wayne. No a v tom filmu právě zazněla tahle ta písnička, kterou mimochodem jednou jsme na to přišli, jsme milovali s Pavlem Bobkem společně, a Pavel jí kdysi, mám pocit, někdy v 70. letech udělal s českým textem, tuším, že Michala Žantovského, a já jsem mu potom hrál tu verzi s textem mého tatínka, který kdysi Romantická duše napsal v mládí po shlédnutí toho filmu, a Pavel říkal: člověče, to mě mrzí, že jsem v té době ten text neměl, ten se mi líbí mnohem víc. Tak to byla taková soukromá vzpomínka. Pojďme si tu písničku poslechnout a zazpomínat samozřejmě nejenom na Johna Waynea, ale vlastně také na Dean Martina a Rickyho Nelsona.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Bolest.

Dneska bych rád popřál k narozeninám ještě jedné skvělé zpěvačce, která právě dnes slaví 78. narozeniny. Narodila se jako Stephanie Lynn Nicks, ale v hudebním světě ji všichni znají jako Stevie Nicks. A znají především díky tomu, že zpívala ve skvělé kapele Fleetwood Mac. Ona se tam vlastně dostala společně se svým tehdy partnerem, chlapcem, protože nebyli manželé ještě, Lindsay Buckinghamem. Oni totiž napřed tvořili duo, které se říkalo Buckingham Nicks. To nemělo moc velký úspěch. Jistý se tady dostavil, ale nic velkého to nebylo. No a potom se přepojili k Fleetwood Mac, no a společně od roku 75 vlastně udělali z kapely Fleetwood Mac jednu z nejlépe nebo nejvíce oceňovaných kapel, abych to řekl úplně přesně, a také jednu z těch kapel, které se nejvíc prodávaly takzvaně, protože těch jejich desek se prodalo přes 120 milionů po celém světě a přispěli tomu opravdu jak Stevie Nicks, tak Lindsay Buckingham hojně, protože oba dva také skládali písně. No a například to jejich album, tuším, že z roku 73, tak to bylo 21krát platinové, což je něco naprosto nevídaného, a samozřejmě ty písně se dostaly na hitparády a dodnes

Todem Henleym, což je bubeník a zpěvák kapely Eagles. Potom chodila se samotným Mickem Fleetwoodem o rok později, tedy se zakladatelem kapely Fleetwood Mac. No a potom, představte si, od roku 83, tuším, nějaké 3-4 roky chodila s Joe Walshem, což je také shodou okolností člen kapely Eagles, a s tím se rozuměla nejvíc, byla s ním nejdéle, protože Joe Walsh je takový správný blázen, jak o něm říkají jeho kamarádi, tak tam si nějak padli do noty, takže těch partnerů měla hodně a se všemi stvořila mimo jiné tedy nějakou krásnou píseň. S Joe Walshem žila v době, kdy už Eagles společně nehráli, takže složili několik písní na jeho solová alba. Takže já bych teď moc rád poslal pozdrav Stevie Nicks k dnešním narozeninám a vybral jsem písničku z alba, které je vlastně úplně poslední v řadě kapely Fleetwood Mac, pochází z roku 2003 a jmenuje se Say You Will. A je to opravdu nádherná muzika, která vždycky zasáhla jak milovníky rockové, popové, ale i country hudby. Takže dá se říct, že píseň, kterou teď uslyšíme, tak je docela čistokrevná country. Je to ona titulní Say You Will a zpívá dnešní oslavenkyně Stevie Nicks a hrají Fleetwood Mac.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

pak já ti dám to, co nedá se prodat. Pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stám. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

To byl skvělý Míša Light, písnička Na lejvej, a ten nádherný druhý hlas, který jste slyšeli vždy v refrénu, tak ten mu naspívala jeho žena Ilon Lajchtová, jinak také vynikající zpěvačka a výtečná basistka plzeňské bluegrassové kapely Bluegate. Ta píseň mě malinko, nevím proč, evokovala Francii a vzpomněl jsem si na jedno francouzské přísloví. Ten, kdo se žení z čisté lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Přeji vám hezký večer a těším se na vás po 23. hodině.

Je téměř 9 minut po 23. hodině, posloucháte úterní večerní vysílání Country Radia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině se můžete těšit na takové klasiky, jako třeba Zlaté údolí od Pacifiku. Také zaspívá Karel Kryl nebo Vítek Tučný, Tomáš Linka, Rangers nám zaspívají o tom, že mají rádi swing. No a z té zahraniční muziky to bude třeba Karen Carter, a nebo právě v tuto chvíli to bude Johnny Horton, North of Alaska. Když byla řeč o westernech v té minulé hodině v souvislosti s Johnem Waynem, tak tohle je vlastně další legendární western, který patří do Zlatého fondu. No a takových melodií by bylo jistě víc, tak mě napadlo, že bychom si mohli dát třeba někdy tematickou hodinku z písniček z westernů, ale to hodně předbíhám. Teď si dáme toho Johnnyho Hortona. A také jsem si říkal, že už dlouho nebylo žádné mluvené slovo. Tak já něco najdu a hned v tom dalším vstupu si něco dáme. Přeju vám hezký večer.

0: Sliboval jsem něco mluveného slova, tak mě napadlo, že bychom mohli opět po nějaké, no docela delší době si myslím, zavítat na jeden legendární salon fešáků do roku 1981, kdy se vrátili čerstvě ze Spojených států, což tehdy byla cesta naprosto nevídaná. To se nikomu jen tak nepodařilo v roce 80-81. A oni udělali celý salon, kde na tu americkou cestu vzpomínali, bylo to doprovázeno písněmi. No a dokonce se ten salon zachoval, je tedy rozkouskován na několik částí a já vám teď pustím část, kterou fešáci nazvali Opryland, což je ten obrovský zábavní park v Nashvillu. Tak pojďte se poslechnout. Samozřejmě je to z doby, kdy u fešáků byl pochopitelně Petr Novotný.
1: A já jsem si teď ještě připravil příhodu, kterou bych nazval Robert Moucha a slepice. Zůstaneme ještě stále v tom zábavním parku, v tom Opelandu totiž je taková zvláštní zoologická zahrada, která se jmenuje Petting Farm, mazlící farma, ale nic si po tím nepředstavujte, to není děvčata nic tak, jak si myslíte, to je normální zoologická zahrada, kde jsou zvířata bez klecí. Ochočená, volně si chodí mezi lidma, takže se s ní opravdu můžete mazlit. To má zřejmě odnaučit děti, aby se báli zvířat, takže si ty děti opravdu můžou pohladit tam. Třeba rysa, jelena, srnku,
2: rybu.
1: Neblbni, už je toho dost.
2: Nebo třeba žížalu.
1: A tam je taky v té Petting Farm taková řada skleněných vitrin. A v každý té vitrině je nějaký malý ochočený zvířátko. A když hodíte čtvrtolár, tak to zvířátko udělá nějakou legraci. Třeba je tam králík. Hodíte ten quarter, jak se tam říká, čtvrtolaru, a králík do té doby zcela apaticky udělá co?
2: Vypadne ven pečenej.
3: A dobrý by to bylo.
1: Dolej si Fridex, Roberte.
2: Já mám plno.
1: Ten králík vyběhne po takových schůdkách na takovou plošinku, tam má malý dělo, on zatáhne za takový provaz.
2: Pic! A zatřelí se.
1: Počkej.
2: Jako?
1: On zatáhne za takový provaz a fakt z toho děla vystřelí. A v tu ránu mu dole vypadne takový malý kousek mrkvičky. On se běhne dolů, tu mrkvičku sežere a čeká na dalšího pitomce. Rozumíte principu, že jo? To je starý IP Pavlov, že? Podmíněný reflex. Ty zvířátka jsou nacvičeny, že se nenažerou, dokud neudělají ten svůj cvik. Takže vy vlastně ta zvířata krmíte. Oni si to teda odpracujou, to je fakt, ale navíc ještě do nich cpete peníze. Výborně vymyšlený.
2: No jo, tam jsou některý zvířata, ty mají i 100 000 na knížce.
1: No. Velmi těžko takhle pracuji, já se nemůžu pořád dostat ty slepici, ale fakt to je, že tam jsou třeba zvířata, ne, který mají fakt veliký úspěch. Kolem nich je pořád namačkáno, tam se děti perou, ho tam mohli házet čtvrtou a ty zvířata jedou furt. Kdo to tam hrál ping-pong?
4: Husi. Já ne.
1: Co? Ne. Husi.
4: Já.
1: Ano.
4: Aha, husi. Vlastně.
1: Tam byly dvě husy a ty proti sobě hráli ping-pong.
4: No,
1: za trochu toho žrádla. No, to byla zábava, to by se zbláznili. Nebo...
4: Jako Petr.
1: Nebo co tam ještě bylo třeba z těch zvířat zajímavého? Teď si třeba nemůžu vzpomenout, ale jsou tam samozřejmě i zvířata, které dělají méně zajímavé věci, méně atraktivní. Jsou tam
2: no a tyhle zvířata právě na té knížce toho tolik neměli. Některý měli dokonce i dluhy.
1: Ještě chceš něco jako přihodit?
2: No právě tyhle zvířata si ode mě chtěli půjčit.
1: No tak...
2: Já se smál.
1: Tak... Tak podívejte se, z těch zvířat už jako, a teď už myslím se můžeme dost...
2: Kachni ještě řekni. O té kachně, jak hrál piano.
5: Kachnu se zemí.
1: Kachna byla ale jeho. Ty jsi měl rád kachnu, do ní nadspal tolik peněz do té kachny.
2: No to,
1: hrál na piano, kachnička. A co mám oni říct? Ty jsi si vyfotil, ne?
2: Ale ten snímek není příliš kvalitní.
1: To nevadí, nejde o kvalitu, zkusíme. Nemáme fotografickou výstavu. Je to vidět, ta kachna aspoň. Ale jo, to je slušný snímek, to ukazuje, no ta řada začala někde tady, víte, ono to není teda fakt nazvě, tady bylo už nevím co.
2: Tam byl přeci ten králík.
1: Jo, tady byl vlastně ten králík, jo, máte pravdu, tady měl ten králík.
2: Poznáš podle toho prostřílenýho okna.
1: Počkej, neblbni. Ne, tady ten bowl, tady hráli ty husy ten ping-pong. Sem se hážou ty čtvrtolary do těchto kysniček. No a tady je piano playing duck, to je ta kachna, co hraje na piano. Piano není vidět, až tady trošku leskne, ale kachnu vidíte, takže nám věříte, že jo?
6: Je vidět ta kachna. Dokonce i Fanda Pátek tady v krátkej kalhotkách.
1: Počkej, Jozo.
2: No jo, zrovna mu něco spadlo do odpadkového koše, tak si to vyndala.
1: Hele, prosím vás, ať se dostaneme dál. Řekni to o tý...
2: No pak mi dal kousnout.
5: No tak.
2: Ta kachna měla v kleci miniaturní piano, takový křídlo, krásný vyleštění. Na něm stolní lampičku s látkovým snídlem. A když jste vhodili do toho automatu quarter, tak ta kachna vyskočila, nejdřív zobákem zatáhla za takovou šňůrku, rozsvítila si tu lampičku a pak začala jak zuřivá hrát zobákem na tom piáně. Ale protože my jsme tam byli už ráno a ona měla zřejmě veliký hlad ještě, tak zahrála pár tónů a šup zobákem do díry, kde mělo být žrádlo. Jenomže tam ještě nic nebylo, tak šup zpátky na piano a zase začala jak zuřivá hrát jedním okem, takhle šilhala do díry, tam něco vypadne. Až jí tam vypadlo to žrádlo, tak prostě ho snědla, že jo? Sedla si a čekala zase na dalšího zákazníka, který má rád jazz nebo co zrovna ten
1: ona hrála. Ona hrála lecos, ona hrála i rock and roll, i disco, no? Ale pozor, kachnu opustíme, tam vedle byla slepice, která vstoupila do historie skupiny Fešáci.
2: Já bych nejradši hrál.
1: Teď počkej, já to dopovím.
2: Zaspíváme si.
1: Počkej.
2: Pane profesore. Prší, prší.
1: Hele, ta slepice s váma hrála hru, která se jmenuje Tik-tak.
2: Děsná blbost.
1: Já vám vysvětlím princip, to je skoro jako naše piškvorky. Namalovaný takový čtverec. Na tom skle byl čtverec namalovaný a měl rozdělený byl na 9 políček. A vy jste mohli ze své strany ťuknout, do kterého políčka jste chtěli. Kam jste ťukli, tam se vám rozsvítil křížek. Ta slepice klovala z druhé strany do volných políček. Kam klovala slepice, tam se udělalo rozsvítilo kolečko. A takhle jste se střídali, tam se rozsvícovali kolečka, křížky a cíl je jasný, že jo. Kdo dřív dosáhne souvislou řadu ze svých znaků, vodorovně nebo svisle nebo úhlopříčně. To jsou vlastně piškvorky, že jo. To je náročná hra, fakt to je docela zajímavý. A taky, když jsou ty oba partneři, řekl bych, na myšlenkově stejné úrovni, tak to končívá i nerozhodně. Ale pozor, to tam hraje slepice. Nejpitomnější tvor živočišné říše. Proti ti nastoupil král tvorstva. To no, teďka, víte, už uplynulo pár měsíců, teďka už se tomu směje, podívejte se, že nekecám. Ale tenkrát si nedovedete představit, co se stalo. Já vám velmi jednoduše popíšu, ale vy to asi už chápete, že ho nebudu zdržovat. Jenom stručně průběh utkání. Slepice klovla, Robert ťukl, rozsvítil se nápis Pták vyhrál.
3: Pták vyhrál.
1: Teď on zůstal úplně skoprnělej. My jsme řovali. Teď toho Pavla Brimera vy tak ještě neznáte jako my. On je to takovej dobrák, on se vždycky raduje z cizího neštěstí. Ten se mohl zblázit, ten furt za ním chodil pak a říká mu, pojď sem, to bylo bezvadný. Až do večera mu ho nepustil a Pavel říká, furt jdi pryč. A Pavel říká, to bylo ohromný člověče, to se ti povedlo, tohle bylo geniální. A to říká, vypadni, nechoď za mnou. A Pavel říká, jak si to říkal, Roberte, že mi tady reprezentujeme českou inteligenci, bezvadný člověče. Opravdu tvoje reprezentační družstvo české inteligence naprosto teda neselhalo, to ti teda povím. A on furt říká, dejte mi pokoj. A pak nám začal všem Robert vysvětlovat úplně ale vážně, že se nesoustředil. To byla jeho teorie. Říká, já jsem na to nemyslel, mě se tak jako jsem si mačkal, tak se to rozsvěcovalo kolečka křížky, tak jsem si říkal, je legrace a už to bylo. My jsme říkali, Roberte, počkej, znáš pravidla? A on říká, no to víš, že znám, ale já jsem ještě nevěděl, že to je doopravdy, rozumíte? Já jsem na to nemyslel, já jsem tak ťuk, jo, prostě, Jarko, já jsem nevěděl, že ta slepice to umí taky. My jsme říkali, Roberte, ale ta ostuda byla hrůzostrašná. On říká, to by se mi podruhý nikdy nestalo. Přeci chápete, že člověk taky na to nemusí myslet, že jsem měl fakt tu chvíli prázdnou hlavu, já se na to nestydím. Já to říkám, vůbec jsem na to nemyslel. Neměl jsem v té hlavě v tu chvíli nic. Ťuk, já jsem prostě hrál jako ta slepice, jestli to chcete slyšet. My jsme říkali, to ne, Roberte, ty jsi hrál hůř než ta slepice. A on říká, kuci, prosím vás, já přece nejsem takovej blbec. My jsme říkali, Roberte, co nám to furt říkáš, běž to vysvětlit ty drůbeži. Teď ty zvířátka na to všechna koukala, ty si z toho mají šok normálně. Teď ty bláze, ta slepice vyhrála poprvé v životě. A on byl uražený, opravdu uražený. On nás tam druhý den všechny odved.
3: Počkej, však
1: trénoval. Jo, ano, on si ještě koupil čtverečkovaný sežit a celou noci dělal kolečka a křížky. Furt říká, počkej, já bych chtěl, si tam prvla, říká, počkej, ty bestie chlupat, a ten bych nejradši viděl na paprice. A jel kříže, kolečko, vyhrál pokaždý, když hrál sám ze sebou, byl absolutní vítěz. Druhý den už byl mnohem suverénnější, nás tam odved. Teď měl kalkulačku sebou ještě, jasně, v jedné ruce kalkulačku, v druhý tréninkovej sešit. No jak už přicházel, ta slepice už dálky, ta se smála. Ta už mávala, ta si říkala, to je bez vás, zase ten cizinec, to si vorazím. A on říká, teď jsme se museli všichni dívat, jo, teď on tam hodil ten $4 a už to jelo. Ťuk, klov, a teď se rozsvítil nápis remíza. A on se na nás tak vítězoslavně podívá a říká, vidíte vy, blbci, když se soustředím, že to jde.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

To byla Carolyn Carter a písnička Goodnight Jealous. Jinak Carolyn Carter samozřejmě dcera June Carter, tedy vyženěná dcera Johnnyho Cashe. Vynikající zpěvačka, byla dokonce mnohokrát i v Evropě a vždycky se setkala s velkým nadšením u publika. Tak, jelikož se pomalinku blíží půlnoc, tak jednak já se odeberu pomalu ku domovu a navíc jsem vybral krásnou písničku, která s tou půlnocí přímo souvisí, a je to Půlnoční kovboj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Krásný květnový večer přeje posluchačům Country Rádia opět po týdnu starší archivář druhé kategorie Bez Junior. Minulý týden jsme se věnovali květnovým oslavencům a také dnes se na jednoho dostane. Ještě předtím se ale budeme věnovat kovbojkám, tedy kovbojkám v písních. Ujmou se toho Reba McEntire společně s dvojicí Brooks & Dunn, Casey Musgraves a také Milena Soukupová.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1993 se členové americké country asociace shodli na tom, že do Nashvilleské dvorany slávy bude uveden jeden z nejslavnějších rodáků z Texasu. Skladatel, zpěvák, kytarista s nezaměnitelným tónem a hlasem Willie Nelson. Jen tak mimochodem, Willie oslavil před pár dny 93. narozeniny a je stále hudebně činný. My si ho připomeneme trojicí písniček. Jednak to bude jeho první single, který vydal v roce 1957. Potom si dáme jeho 10. vítězný single z roku 1985. No a pak nahrávku z jeho loňského alba. Tak schválně porovnejte, jak mu to zpívá.

0: We could fade it out in there somewhere.
1: Antologie české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
2: Na přelomu let 60. a 70. patřila mezi nejznámější country a tramské soubory skupina Scarabeus. A nutno říct, že tahle parta měla velmi slušně našlápnuto. Dvakrát vyhráli Portu, několikrát se objevili na televizních obrazovkách. Natáčeli pro vydavatelství Pantone. Ovšem v roce 1974 se na dlouhých 20 let odmlčeli. V roce 1972 vydal Scarabeus maxi single, na něm celkem 8 nahrávek. Dneska si dáme první 4.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: V úvodu dnešní návštěvní hodiny jsem slíbil ještě jednoho květnového oslavence. Tak tedy, 25. května roku 1936 se v Strickright v Kentucky narodil Thomas Hall, později známý jako Tom T. Hall. Už od mládí vystupoval s vlastní kapelou a v roce 1961 po návratu z vojny, kterou trávil v Německu, se začal prosazovat. Jako mnozí další nejdřív jako autor a později i jako interpret.

Tom T. Hall, který by letos 25. května oslavil 90, se významným způsobem zapsal i do vývoje české country. Po jeho písních sahla nejedna hvězda naší domácí scény. Ku příkladu Vaby Daněk, Naďa Urbánková nebo Ladislav Vodička.

a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

kartič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pečení.

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet...
1: Už 29. verze slavné Williamsovky Jambalaya bude ve francouzštině. Tentokrát se nám představí nám vlastně velmi dobře známý folkař Yc Offray.

0: Country Radio.
1: I ty nejsilnější holky kovbojky můžou být někdy smutný. Třeba když zjistí, že se blíží konec dnešního vysílání. I když popravdě Rodney Crowell si to myslel asi trochu jinak.

Příští týden se společně podíváme na zcela zásadní album Merle Haggarda Stejnej vlak v jiným čase, na kterém v roce 1969 vzdal poctu tvorbě legendárního Jimmy Rogerse. A než si pustíme malou ochutnávku, loučí se s vámi pro dnešek od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

0: Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.
1: Krásná za večerů

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jen škypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: No ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřeli jak mezek, tak to zařiď aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, ale koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastih tak akorát v půli, víte?
1: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do Alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte pomoct?
2: No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To je jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Já Militky.
0: Jo, jo, Militky. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano, já jsem právě Militky a vy jste si to asi splet, pane profesore, páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím, ano, tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já toho mám moc, ano. Já dělám na tom katalogu, víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, no to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte. No.
0: A kde pracujete vlastně, já... pane Zlosine, teda pane Militky.
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte.
0: Cože?
2: No ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy ano. Respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu, vy myslíte na FAMU?
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už se vám říká?
0: Ano, ano.
2: A o tom paňácovi, to se vám taky říká?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No, ano, ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: Počkejte, no dovolte.
2: Teď vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že
0: tak
2: jo?
0: No tak dobře, no, kvůli
2: a
0: panu Přivánkovi.
2: A řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
0: No tak abychom se dohodli. Jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojíte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte, ne, to ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám si buju.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Přím houřím v okolí na čtyřkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky,
2: no,
0: sedmi...
2: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte? A těch měl požehnaně, víte?
0: No, ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militky.
0: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýš 1,5.
2: 1,5. No to on jich měl víc, víte? No, překročil plán, no ale on se zlepší. už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
2: No tak zaplať pánu.
0: Pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No ale mě to zajímá, vy chytrej, počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině má-li výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně, baš nadání, to on má.
0: A jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeně říct do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
2: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte.
0: Ukažte
2: to.
0: Mi. No ale to je nevídané,
2: no,
0: tohle.
2: Že jo.
0: No, to ztrácím dech úplně.
2: No jistě, kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No, úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No, to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče, tady.
0: No, dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No, to je šílené.
2: Ale to se ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ti neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyplesně se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

0: bez začátku je víc všedních dnů než svátků.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Bestaat Tess. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

0: na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a dík, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Jsou 2 hodiny. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Petr Safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra